dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

0: Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.
1: X

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho studena?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
5: šťavnatý.
6: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? No to my si, pane, vybubnu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak... Sakra, no tak mi vybunujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probunovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z nůží, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde z vokzál? A on, no, saka один. Já tobě skažu, što ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry, vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že se tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, što ty netrus. Říkám, já že ne, to nakopne babu, až ji upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nejsem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjčeš, jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
1: prdel.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojď.
0: Milan Pitkin, směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla s sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku českého fouska, připomínám.
1: Českého fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, já vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se někde nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Líne kleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, tak kde máte tu knížku? Říká, no, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa, víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóreček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jako všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou. A já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře,
2: tak... A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte. Já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale já jsem byl to trošku opilit, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničemu. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonou mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No, tak jsem musel poporně ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice. A víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem, Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo, co třeba se to tak nepovede. No.
3: Jo, ale to nevadí. Tak se najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, když to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraje šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete
4: to,
3: potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském hřbitově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam dva, ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale je krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a tak jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásný. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně, tak prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe. Úplně se rozkročila nad tebou. Takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu. Ale to se na to podívejme. No jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži? Jitko.
2: No určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, to jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle, pak tu situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne zaprvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: dáme... Že by se tě mohli splést prchlíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny. Strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám ji dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřebovali jste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeji Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí. Jakkoliv, jak chce říct samozřejmě, na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu. To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyční ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivé?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně?
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne,
9: to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Přijměte si, tam je vymlácen.
9: Ale jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte?
9: O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: aha, to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota.
9: Tak dal byste si myškina z idiota?
8: Wow.
4: No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
10: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
10: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
11: Já jsem nechtěl nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
11: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat
11: po place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
11: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
11: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
11: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
11: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
11: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor, mezera a nebo

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychle stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já ano. Bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožní.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připravené. Protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj, vyhře boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Ah, Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahuleny.
4: Mahuleny? Poslyšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký, Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste dovolili.
4: Ano.
6: Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: poradíme.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se boží silní orle, jen vlasy moje rvě a berny dechu, kež...
7: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. No. Vždycky, když my uděláme takhle, Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jsme domluveni.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech,
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulč se nám tady klepeš. Úplně to takhle děláte stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bejt, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metaje,
7: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám sem netahe.
6: Uvolni,
7: všecko odhoď.
6: Všechno. Ono správně.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mal, nějaký
6: peníze. Abys to měl rezervu nějakou. No. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu, kéž zas mám síly toho větru a všechno...
7: Jo! On je jak divej. Dívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano, takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Středoškolákům začínají ústní maturity, skončí 10. června. Ostravský soud znovu otevírá případ lobbysty Dědice. V Karviné se bourá těžní věž pomocného závodu dolu Darkov. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 15 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
2: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
0: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Ostravský krajský soud dnes začne znovu rozplétat kauzu ostravského lobbysty Martina Dědice. Před 5 lety mu přitom vyměřil 8letý trest za korupci a ovlivňování zakázek v ostravské městské nemocnici a dopravním podniku. Odvolací senát ale verdikt zrušil a tak se rozsáhlá kauza dostává znovu na úplný začátek soudního procesu, potvrdil ostravský soudce Igor Kreidl.
3: Soud v tuto chvíli očekává, zda obžalovaní udělí souhlas se čtením protokolu o hlavního líčení, nebo zda budou trvat na opakování důkazů. V tuto chvíli jsou nařízeny termíny hlavního líčení až do konce roku, vždy tak, aby každý měsíc se hlavní líčení konalo 1 týden.
0: Státní podnik Diamo bourá v Karviné ocelovou věž bývalého pomocného závodu dolu Darkov. Poblíž Karvinského moře tak pokračuje likvidace dalšího důlního areálu. Jáma už je zasypaná a uzavřená. Dalším krokem budou demolice budov na povrchu. Valašské muzeum v přírodě v

0: připomínají hodnoty, které mají v dnešním rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ranní provozy na silnicích a dálnicích v tuto chvíli bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dámy a pánové, máme před sebou už 21. týden roku 2026. Je před námi také dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 18. května. U mikrofonu jsou Lucka Kociánová, také Petr Soukup. Máme pro vás 4hodinovku nabitou aktuálními informacemi z regionu a také pěknou muzikou. Teď je tady Hana Zagorová. Pěkné ráno.

0: Zpíval nám Michal David, je 5 hodin a 10 minut. Obavy českých lázní z poklesu hostů z arabských zemí se potvrdily. Léčebná zařízení v souvislosti s napětím na Blízkém východě hlásí výrazný úbytek klientů, se kterými původně počítali. Natáčeli jsme v Teplicích a také v Karviné. Řekneme více krátce před 17:30. Teď pro vás máme souhrn historických událostí, které mají vztah právě k dnešnímu datu 18. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
3: Haló, haló, ze vysílací stanice radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
2: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
4: maršál Malinovský,
2: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.

0: počasí.
1: Dnes bude deštivo a vysokých teplot si také neužijeme. Jaká je aktuální situace? Na severní Moravě a ve Slezsku je většinou zataženo s deštěm. Teploty v Karviné v tuto chvíli naměříte 8 stupňů, ve Frenštátě pod Radhoště je teď necelá sedmička na teploměru. No a předpověď na dnešek, ta říká, že by většinou mělo být zataženo, počítejme také s deštěm, odpoledne by pak srážky postupně měly ustávat. Teploty do 15 stupňů, na horách pak naměříte okolo 8.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Zpívala nám Anna K., teď je 5:22. Českým lázním kvůli napětí na Blízkém východě výrazně ubylo hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů oproti původním očekáváním. Potvrzují to například lázně v Teplicích i v Karviné.
2: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové solance, což je náš přírodní léčivý zdroj. A tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
3: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka lázní Lenka Krotká, té klientely ubylo.
2: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
4: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60% v tomto období.
3: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
4: Ta situace je v tom specifická, že buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů. Těch věcí je víc.
3: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
4: Snažíme se taky o to, samozřejmě, to je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Mm-hmm. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
3: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné, potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
5: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně a samozřejmě ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může vůbec sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
3: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá a lázně se budou muset více zaměřit na tuzemské klienty, kteří omezují lety do zahraničí. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy, to je to, co teď nabídne Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve videu na sociální síti to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu o chystaných záměrech. Řidiče čekají ode dneška komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc. Město Frýdek-Místek bude řešit budoucnost soudně vrácených pozemků u sídliště Riviera. V minulosti měly sloužit jako potápěčské centrum. Lidé mohou přijít s vlastními nápady, jak by město mělo pozemky využít. Plánovací odpoledne bude na parkovišti u baseballového hřiště od 16 do 18 hodin. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace. Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo na většině území s deštěm. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Radoni jsou v ulici 9. května zúženy jízdní pruhy v obou směrech. Na místě probíhají stavební práce a ty potrvají až do 7. června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: I dnes dopoledne mezi 11. a 12. hodinou vás čeká pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Těch hostů hned bude více. My se s nimi ohlédneme za cenami Jantar, ale hlavně se podíváme do Frýdku Místku, kde se potkali hudebník Radim Přidal s talentovanou studentkou Veronikou Pospíšilovou. Na Jantarech hrála s kapelou Getaway. Radim je pak jazzový kytarista a pedagog ve studiu a rozvinula se velmi zajímavá debata o setkání generací v hudbě i v životě. Tak o čem se mluvilo? Uslyšíte v rozhovoru s Kateřinou Huberovou. Dnes mezi 11. a 12. hodinou rozhodně poslouchejte. Za 3 minuty telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V tomto čase pravidelně po ránu voláme ostravským meteorologům. Na lince je teď Václav Smolka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy tou aktuální situací.
2: Tak aktuálně máme v kraji převážně zataženou oblohu, zejména na jihovýchodě kraje místy doznívá občasný déšť. Teploty jsou nejčastěji od 7 do 4 stupňů a vane jenom slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí, 18. květnový den. Jak bude?
2: Tak bude i nadále zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháníkami, zejména na jihovýchodě kraje. Teďka ještě zpočátku se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Odpoledne budou srážky postupně ustávat a k večeru se bude protrhávat i oblačnost. Maximální teploty dnes budou od 11 do 15 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí pak přijde následně v noci a co zítra?
2: V noci očekáváme polojasno až skoro jasno, postupně se ojediněle vytvoří mlhy, minimální noční teploty budou od 6 do 2 stupňů a místy tak budou přízemní mrazíky. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až skoro jasno, ráno se ještě budou i nadále objevovat mlhy, během dne přechodně oblačnosti přibude a výjimečně také očekáváme přeháníky v jeseníkách, ty srážky můžou být i o něco četnější. Maximální denní teploty už budou vyšší než dnes, to znamená 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Zprávy o počasí pro nás měl Václav Smolka, děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes odpoledne po 13. hodině opět nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude u mikrofonu zpěvák skupiny Slza Petr Alexa a uslyšíme také to, kdo vlastně stojí za vznikem skupiny Slza. Čí to byl nápad?
1: Kolegy Lukáše, kytaristy. Ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
0: Celý rozhovor s Petrem Alexou si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině. Teď prostor pro Vladimíra Mišíka.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V saskařské fotbalové kauze se 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Na podporu veřejnoprávních médií vyrazili do ulic tisíce lidí po celém Česku. Český Těšín začal opravovat cestu u přehrady. Dnes bude zataženo s deštěm, teplotami do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
3: Média nedáme! Média nedáme!
4: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
5: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
4: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
6: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
4: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Město Český Těšín opravuje silnici u přehrady Hrabina. Slouží především jako příjezdová cesta k budově rybářského svazu. Stavební firma položí nový asfalt a vytvoří odstavnou plochu pro 2 vozidla.
7: Radnice za novou silnici zaplatí 750 000 korun. Do budoucna chce město u přehrady postavit také nové toalety. Vzniknout by mělo i zázemí pro stánky s občerstvením. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Pečovatelky a sociální pracovnice ve Světlé Hoře na Bruntálsku jezdí novým elektromobilem. Auto jim pořídila obec a nahradila tak vůz se spalovacím motorem. Obec tím chce ušetřit na palivu i údržbě. V budoucnu bude k dobíjení auta využívat i obecní fotovoltaické elektrárny, říká tamní nezávislá.

0: Mí s deštěm odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů a na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hlučíně je zužena ulice Opavská v místě odbočovacího pruhu na ulici Československé armády. Částečná uzavírka tam potrvá do 22. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Lucka Kociánová, Petr Soukup a máme na starosti dnešní pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám dobrý den i poslech a určitě krásný den. Dnes budou mít všechny nositelky jména Nataša. Právě oni dnes slaví svůj svátek. Je to okresní jméno, které vzniklo z ruského jména Natálie a dalo by se vyložit jako žena narozená na Vánoce. Všem Natašám přejeme pěkný den a posíláme písničku od skupiny Kryštof.

0: Dalším cílem v našem dnešním ranním programu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava bude Frýdek Místek. Lidé v příměstských částech tohoto města totiž mají nárok na dotaci na kanalizační přípojku. Až 30 tisíc korun na gravitační a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Dochází jim ale čas, musí se stihnout připojit do konce listopadu. Více podrobností od nás čekejte v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Pokrčíme lokty a opřeme se o lokty a špičky. Hlava je v prodloužení strupem. Záda a stehna v jedné rovině. Držíme se na loktech a špičkách, celý trup zpevněný. Vydržíme 20 vteřin a pak opakujeme 5krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude deštivý a chladný, pojďme se podívat, jak to aktuálně v našem regionu s počasím vypadá. Začneme nejprve tady na východě, v Třinci, teď je naměříte 7 stupňů, zataženo déšť, míříme západněji. V Krnově teď teplota 7,5 stupně Celsia, také zatažená obloha. No, předpověď na dnešek říká, že ten ráz počasí zůstane stejný. Bude většinou zataženo, na většině území počítáme s deštěm, odpoledne by ty srážky měly pomalu, ale jistě ustávat. Teploty se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte okolo 8.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Bílá, přesný čas 6 hodin 19 minut. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách anebo Chlebovicích je kanalizace skolaudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset vše zaplatit sami.
1: Já nevím, kolik materiál zdráhne všechno, a je to 30 metrů, takže práce, kolik bude stát dneska s naftou, jak je to všechno, nevím.
2: Takže firmu ještě nemáte?
1: Máme domluveno všechno, ale nevíme, jako oficiální cenu nemáme domluveno.
3: Zdeněk Melichařík se ještě připojit nestihl, o dotaci už ale požádal. Ve Skalici, kde bydlí, chybí připojit ještě asi 300 domácností. Kanalizace je tam skolaudovaná 3 roky.
1: Ti, co to hned dostali, jak tom začalo, že ti na tom byli velice dobře.
3: Od města mohou lidé dostat až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Přípravy kanalizace v částech jako Zelinkovice, Chlebovice nebo právě Skalice trvaly více než 10 let, jak mi říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM.
4: Tam je spíš problém to, že ti lidé prostě v minulosti s tím až tak nepočítali, byly tady udělané takový trošku Potěmkin, navíc jim nějakým způsobem dáváte nějaký náklad, a kde oni to byli zvyklí řešit jinak. A mnohdy v trasách těch přípojek prostě si postavili nějaké dočasné nebo i trvalé stavby.
3: Město už lidem pomohlo třeba s projektovou dokumentací, vyřídí za ně také územní souhlasy. Majitelé domů si ale musí sami zajistit výkopové práce a s vodohospodáři pak domluvit samotné připojení.
5: Já bych chtěl všechny vyzvat k tomu, aby s tímto nijak neváhali, protože se jedná o poměrně náročnou technickou proceduru, kdy se musí splnit všechny požadavky a parametry toho, aby kanalizace mohla bez problémů fungovat a ta kanalizační přípojka splňovala ty parametry, které má.
3: Říká mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Marek Siebert. Aby lidé dotaci dostali, musí se stihnout připojit do 30. listopadu. Pokud si s něčím neví rady, mohou se obrátit na investiční odbor města nebo na svůj osadní výbor. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Do studia dorazila Lucka Kociánová. Neklamný to signál toho, že vám budou nabídnuty krátké zprávy už za chvíli.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Poradna Českotěšínské charity sídlí v nových prostorách. Původně lidé chodili do pobočky na Ostravskou ulici. Teď pracovníci nově pomáhají zájemcům v budově na ulici Jablunkovská. Uvedla to Michaela Horňáková z charity Český Těšín. Architekti budou dnes diskutovat s veřejností o přestavbě historického domu na náměstí ve Starém Bohumíně. Město představí studii rekonstrukce bytového domu z 21 byty, který trápí zatékání, poškozená fasáda i zastaralé balkony a okna. Práce mají začít za rok. Beseda bude od 15 hodin a 30 minut v tělocvičně školy v Sokolovské ulici. Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si ale už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajak krosu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo na větším území s deštěm. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Radoně jsou v ulici Gudrichova zúžené jízdní pruhy, opravují tam chodníky. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho.

0: Jana Kratochvílová a Český rozhlas Ostrava, přesný čas 6 hodin 40 minut. Pokud s námi budete trávit čas i dopoledne, konkrétně po 9, dočkáte se našeho toulavého magazínu Křížem krajem. Kam zamíříme? Stará kamenná stodola ve Vraclávku na Bruntálsku je doslova rájem historického praní. Muzeum praček v objektu před lety založil Libor Hajda a dohromady dal unikátní kolekci z více než 160 exponáty. Představuje prací mechanismy, jak se vyvíjely v průběhu celého jednoho století. Valchy, pračky, necky, ždímačky a také mandly. Právě na toto místo nás dnes 10 minut po 9 vezme Petra Štrimplová. Teď je skupina ABBA a hned poté informace o počasí. Přejeme vám pěkné pondělní ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V tomto čase pravidelně po ránu voláme ostravským meteorologům. Na lince je teď Václav Smolka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy tou aktuální situací.
2: Tak aktuálně máme v kraji převážně zataženou oblohu, zejména na jihovýchodě kraje místy doznívá občasný déšť. Teploty jsou nejčastěji od 7 do 4 stupňů a vane jenom slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí 18. květnový den, jak bude?
2: Tak bude i nadále zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháníkami, zejména na jihovýchodě kraje. Teďka ještě zpočátku se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Odpoledne budou srážky postupně ustávat a k večeru se bude protrhávat i oblačnost. Maximální teploty dnes budou od 11 do 15 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí pak přijde následně v noci a co zítra?
2: V noci očekáváme polojasno až skoro jasno, postupně se ojediněle vytvoří mlhy, minimální noční teploty budou od 6 do 2 stupňů a místy tak budou přízemní mrazíky. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až skoro jasno, ráno se ještě budou i nadále objevovat mlhy, během dne přechodně oblačnosti přibyde a výjimečně také očekáváme přeháníky v jeseníkách, ty srážky můžou být i o něco četnější. Maximální denní teploty už budou vyšší než dnes, to znamená 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Zprávy o počasí pro nás měl Václav Smolka, děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Gateway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla Jitka Zelenková v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. A protože máme krátce před 7, budeme se teď věnovat zajímavým pozvánkám s datem 18. května. V Dřevěnce na Fojctví v Mostech u Jablunkova je k vidění výstava Krásná země. Jejím autorem je fotograf Antonín Kostka. Gorolské turistické informační centrum na ní zve až do 18. června. Výstava prezentuje soubor černobílých fotografií z oblasti Bílých Karpat. Autor přes 50 let zachycuje přírodu nejsevernější části Bílých Karpat moravsko-slovenského pomezí, zejména tedy oblast Vlárského průsmyku. A galerie Marička v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově pak hostí výstavu Barevná mozaika. Představuje pestrou a barevnou tvorbu amatérských výtvarníků z Havířova. Výstavu si můžete prohlédnout do 29. května každý všední den od 14 do 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. V Opavě přibudou parkovací místa. Ostravští strážníci častěji dohlíží u dětských hřišť. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty maximálně 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
2: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
3: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
2: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů. Korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Maturanti mají dvě povinné zkoušky, z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení. Město Opava chystá rozšíření parkovišť a míst pro odstavení aut. Týká se to hlavně sídlišť a například oblasti u Olomoucké ulice, kde jsou s nedostatkem parkovišť největší problémy. Tamní radnice plánuje úpravu plochy u obchodního centra Katka anebo přizpůsobení ulice Palackého pro podélné stání.
4: Dalším krokem bude příprava stavby nových parkovacích domů, hlavně v Kateřinkách anebo Kylešovicích. Podobné stavby jsou hlavně u centra města, ve vzdálenějších částech chybí. Zavedené byly také parkovací zóny s omezením, které jsou ale ve městě často terčem kritiky. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Městská policie v Ostravě teď víc kontroluje dětská hřiště ve městě. Strážníci hlídají hlavně to, jestli se na hřištích nepije alkohol a nekouří. Dohlíží ale také na odhazování odpadků a pohyb psů v okolí, dodává mluvčí strážníků Helena Baďurová.
5: S příznivým jarním počasím a blížícími se prázdninami se dětská hřiště v Ostravě stávají centrem volnočasových aktivit. Chceme, aby se rodiče mohli spolehnout na to, že si jejich děti hrají v bezpečném a čistém prostředí.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm. Odpoledne pak budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů a na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Lucka Kociánová a Petr Soukup, přejeme všem pěkné pondělí s datem 18. května roku 2026. Posloucháte program, ve kterém vám vždy po 7. hodině ranní nabízíme dobré rady a nápady. Konkrétně tak činí Artur Kubica ve svém okénku dvakrát měř jednou řeš. Dnes budeme, přátelé, s Arturem vybírat a nakupovat nářadí a různé nástroje. Tak si na to počkejte ještě pár minut, ty vyplní Jiří Korn a nebo Brontosauři.

0: Krátce před půl osmou nabídneme rozhlasovou anketu dnes na téma mořské plody. Ještě předtím ale dobré rady a nápady. Má je pro nás Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Existují výrobky značkové, levné, výrobky drahé a také takové výrobky, které prodává jenom jeden obchodní řetězec. My se dnes zaměříme na věci, které jsou pro kutila nejvýhodnější. Tedy kupovat spotřebiče, které nabízí jenom jeden prodejce pod svou vlastní značkou, je velice riskantní. To může způsobit problémy lidem, kteří pracují třeba daleko od domova, nebo těm, kteří se odstěhují do místa, kde původní prodejce už nemá zastoupení. Tím vznikne problém s dokupováním příslušenství nebo náhradních dílů. Než si tedy vyberete spotřebič, který vás oslní svou cenou i schopnostmi, zjistěte si, kde je k němu ve vaší blízkosti k dostání příslušenství a součástky a kde je opravna. Zvažte, jestli je to pro vás výhodné, protože nejlepší je koupit spotřebiče, které prodávají všude. Ty vám také všude opraví. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V regionu je zataženo, místy prší, v Bohumíně teď naměříte 8 stupňů, zamíříme trochu západněji do města Albrechtic na Bruntálsku, teď tam ta poměr ukazuje 6,5 stupně Celsia. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude většinou zataženo, na většině území bude pršet, odpoledne by ty srážky měly postupně ustávat. Teploty budou v nížinách maximálně do 15 stupňů Celsia, na horách pak naměříte okolo 8 stupňů.
2: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, zpíval nám Jan Gledecký, je 7 hodin a 20 minut. Mořské plody pro nás nejsou typickou složkou každodenního jídelníčku. Jednou za čas je však dobré ho takto obohatit a právě nějaké mořské pochoutky do něj zařadit. Máte rádi ryby a plody moře? A pokud ano, které jsou vaše oblíbené a jak často je konzumujete? Na to jsme se zeptali v naší rozhlasové anketě.
1: Mořské plody miluju, teda ryby, ale jelikož mám histaminovou intoleranci, tak musím být opatrná s tou rybou. Musím mít čerstvou rybu, říční rybu, nejlépe a hned na talíři, protože tam se nejvíce tvoří ten histamin. Já když už si teda dávám, tak dvakrát do týdne.
2: Málo mi mořské plody nejíme vůbec. Krevety jsem vyzkoušela, nechutnaly mi.
3: Krevety hodně často a občas si je dáme, doma děláme. Ty dělám já teda.
4: Chobotnice takové vůbec ne, ale rybu tak dvakrát do měsíce nějakou určitě.
5: Mořské plody nezařazuju, protože můj muž k tomu nemá vztah, ale ryby jo. Já bych jedla skoro furt, ale můj muž jako zase z ryb má nejradši vepřový řízek, asi tak. Ale jo, mořskou rybu tak dvakrát do měsíce.
6: Ústřice, chobotnice, nic takového, ale jako mořské ryby jo. Třeba losos, tak jednou týdně asi.
7: Snažím se to jako častější, zhruba dvakrát za měsíc. Krevety?
8: To vůbec ne, já když tak jenom ryby a filety, ale mořské plody ne, vůbec. Ne, nemám ráda, ale nějak mi to nenapadne si to koupit a nikdy jsme to nevařili. Nějak jsem se k tomu ještě neodhodl.
0: Český rozhlas

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Lucka Kociánová pro vás má krátké zprávy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Státní podnik Diamo bourá v Karviné ocelovou věž bývalého pomocného závodu dolu Darkov. Poblíž Karvinského moře tak pokračuje likvidace dalšího důlního areálu. Jáma už je zasypaná a uzavřená. Dalším krokem budou demolice budov na povrchu. Přes 500 domácností v příměstských částech Frýdku Místku se stále nepřipojilo na novou kanalizaci. Lidé mohou od města získat dotaci až 30 000 korun na gravitační přípojku a 50 000 na tlakovou. Pro získání dotace je nutné se připojit do 30. listopadu. Informace lidé získají na magistrátu nebo na osadních výborech. Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných baňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníku nebo vrací zpět do přírody. Uvedla to Jana Hanzal Šedivá z Výzkumného ústavu pro krajinu. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saudské Arábii, většinou za drogové delikty. Moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce Sočanga Vana. A čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo na většině území s deštěm. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 11 u Řesiny havarovalo ve směru na Opavu auto. Na místě zasahují složky IZS. Projíždějte místem opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak se projevila krize na Blízkém východě, co se týče návštěvnosti českých lázní, tak to vám povíme už za pár minut, hned po písních Xindla X a Pavla Bobka. Jsme Český rozhlas Ostrava, přejeme vám pěkné ráno.
5: Trpí závadou, je častějc na dně.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: 7.39, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Českým lázním kvůli napětí na Blízkém východě výrazně ubylo hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů oproti původním očekáváním. Potvrzují to například lázně v Teplicích i v Karviné.
1: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové solance, což je náš přírodní léčivý zdroj. A tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
2: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka lázní Lenka Krotká, té klientely ubylo.
1: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
3: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60% v tomto období.
2: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
3: Ta situace je v tom specifická, že buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů. Těch věcí je víc.
2: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
3: Snažíme se taky o to, samozřejmě, to je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
2: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné, potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
4: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně a samozřejmě ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může vůbec sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
2: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá a lázně se budou muset více zaměřit na tuzemské klienty, kteří omezují lety do zahraničí. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Telefonáta s ostravskými meteorology Marie Glofáková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to v těchto chvílích vypadá.
2: Tak aktuálně je zataženo, srážky už se vyskytují jenom na krajním východě regionu, momentálně nejčastěji kolem Karviné a Havířova. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 8 až 6 stupni Celsia, vítr fouká většinou slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy aktuální situaci a teď k tomu důležitému, k předpovědi na celý rána.
2: V průběhu dneška bude i nadále velká oblačnost, už jen výjimečně s doznívajícím občasným deštěm teď po ránu. Odpoledne se můžou vyskytnout přehánky, největší pravděpodobnost na něj v jeseníkách. Odpoledne očekáváme, že by se mohlo lokálně protrhávat i oblačnost, ne nějak výrazně, ale řekněme na oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaká bude pak následně noc a co zítra?
2: No, což bude ve znamení velmi malé oblačnosti, postupně se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 stupni Celsia a lokálně je třeba připravit se ještě na přízemní mrazíky. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme malou oblačnost, ráno ještě ojediněle s mlhami. V průběhu dne přechodně oblačnosti přibude, zhruba na oblačno. Lokálně se můžou vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Nejčetnější by měly být v jeseníkách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1016 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 85 až 100%.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková, děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe.
1: Krátce před osmou nabídne Český rozhlas Ostrava další porci zajímavých pozvánek s datem 18. května. V Moravskoslezské nemocnici Havířově k vidění výstava fotografií Miluše Pagáč s tématikou rané péče. Snímky dokumentují momenty ze života rodin pečujících o dítě s handicapem. K vidění je výstava až do 21. května v hale u urgentního příjmu. V Jablunkově můžete do konce května putovat po srdíčkové stezce. Organizátoři po městě rozmístili 16 srdíček z písmenek na zadní straně, poskládejte tajenku a můžete se zapojit do soutěže o poukaz do wellness v Jablunkově. A na Den muzeí vás můžeme pozvat do Rožnova pod Radoštěm. Areál Valašského muzea v přírodě můžete dnes od 9 do 17 hodin navštívit zdarma. V 16 hodin také vernisáží v prvním patře sušáku začíná výstava Fotografové Valašského muzea v přírodě.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 18. Opozice to kritizuje. Ostravský soud znovu otevírá případ lobbysty Dědice. V Opavě pokračuje obnova kostela svatých Janů. Dnes bude zataženo s deštěm, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je pro plnění závazku vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
5: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
3: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI. Ostravský krajský soud dnes začne znovu rozplétat kauzu ostravského lobbysty Martina Dědice. Před 5 lety mu přitom vyměřil 8letý trest za korupci a ovlivňování zakázek v ostravské městské nemocnici a dopravním podniku. Odvolací senát ale verdikt zrušil a tak se rozsáhlá kauza dostává znovu na úplný začátek soudního procesu, potvrdil ostravský soudce Igor Krajdl.
6: Soud v tuto chvíli očekává, zda obžalovaní udělí souhlas se čtením protokolu o hlavního líčení, nebo zda budou trvat na opakování důkazů. V tuto chvíli jsou nařízeny termíny hlavního líčení až do konce roku, vždy tak, aby každý měsíc se hlavní líčení konalo jeden týden.
3: Město Nový Jičín opravuje 3 velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. 2 z nich jsou přímo na centrálním Masarykově náměstí, 1 v navazující ulici Dobrovského. Za modernizaci všech 3 nemovitostí zaplatí město 17 milionů korun. Uvedla to mluvčí radnice Marie Machková. Rekonstrukcí rozvodu elektřiny pokračuje v Opavě záchrana a obnova kostela svatých Janů. Patří stejnojmenému spolku, který se snaží budově vrátit původní podobu a organizuje tam kulturní akce. Jak dodává předseda spolku Dalibor Halátek, práce potrvají ještě mnoho let.
7: Pořád plánujeme to, aby jsme zrealizovali v druhém patře podlahu, vyčištění zahrady, dodělání obvodové zdi. Musíme dodělat ty záchody, takže takový jako byl roční projekt, který se loni nepodařilo dotáhnout, tak věříme, že letos to snad bude.
3: Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů a na horách naměříme okolo 8.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě po rubě si dávejte pozor na Rudné. V několika úsecích je pro

0: 80. letech jsme se teď hudebně nacházeli, to byl zpěvák Chris DeBarge, 8 hodin 12 minut. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají nárok na dotaci na kanalizační přípojku, až 30 tisíc korun na gravitační a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Dochází jim ale čas, musí se stihnout připojit do konce listopadu. My máme mnohem více informací, vše zhrneme do reportáže, kterou nabídneme krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vaše.

0: počasí.
1: Informace o počasí, tak ty jsou dnes jednoznačné. Den bude takový uplakaný a zamračený. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Všude je zataženo. Co se teplot týče, srovnáme hory a nížiny. Na Lysé hoře teď naměříte 2 stupně Celsia. V Krnově teď teploměr ukazuje 8,5 stupně. A prognóza od meteorologů hovoří o tom, že bude většinou pod mrakem. Počítejme také s přeháňkami nebo deštěm. Srážky by pak měly později odpoledne ustávat. Teploty v nížinách od 12 do 15 stupňů. V těch vyšších polohách na horách naměříte okolo 8 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další program Českého rozhlasu Ostrava nás zavádí do Frýdku Místku. Lidé v příměstských částech mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace skolaudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset vše zaplatit sami.
1: Já nevím, kolik materiál zdráhne všechno. A je to 30 metrů, takže práce, kolik bude stát dneska s naftou, jak je to všechno, nevím.
2: Takže firmu ještě nemáte?
1: Máme domluveno všechno, ale nevíme, jako oficiální cenu nemáme domluveno.
2: Zdeněk Melichařík se ještě připojit nestihl, o dotaci už ale požádal. Ve Skalici, kde bydlí, chybí připojit ještě asi 300 domácností. Kanalizace je tam skolaudovaná 3 roky.
1: Ti, co to hned dostali, jak v tom začalo, že ti na tom byli velice dobře.
2: Od města mohou lidé dostat až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Přípravy kanalizace v částech jako Zelinkovice, Chlebovice nebo právě Skalice trvaly více než 10 let, jak mi říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM.
3: Tam je spíš problém to, že ti lidé prostě v minulosti s tím až tak nepočítali, byly tady udělané takový trošku potěmkin, navíc jim nějakým způsobem dávat nějaký náklad a kde oni to byli zvyklí řešit jinak. A mnohdy v trasách těch přípojek prostě si postavili nějaké dočasné nebo i trvalé stavby.
2: Město už lidem pomohlo třeba s projektovou dokumentací, vyřídí za ně také územní souhlasy. Majitelé domů si ale musí sami zajistit výkopové práce a z vodohospodáři pak domluvit samotné připojení.
4: Já bych chtěl všechny vyzvat k tomu, aby s tímto nijak neváhali, protože se jedná o poměrně náročnou technickou proceduru, kdy se musí splnit všechny požadavky a parametry toho, aby kanalizace mohla bez problémů fungovat a ta kanalizační přípojka splňovala ty parametry, které má.
2: Říká mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Marek Siebert. Aby lidé dotaci dostali, musí se stihnout připojit do 30. listopadu. Pokud si s něčím neví rady, mohou se obrátit na investiční odbor města nebo na svůj osadní výbor. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.
6: Jak rád bych dostal ještě jeden

známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: U mikrofonu je Lucka Kociárová.
2: Je 9:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve videu na sociální síti to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu o chystaných záměrech. Řidiče čekají ode dneška komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc. Město Frýdek-Místek bude řešit budoucnost soudně vrácených pozemků u sídliště Riviera. V minulosti měly sloužit jako potápické centrum. Lidé mohou přijít s vlastními nápady, jak by město mělo pozemky využít. Plánovací odpoledne bude na parkovišti u baseballového hřiště dnes od 16 do 18 hodin. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. V neděli Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy americké Velkou Británii 5-1, Švédsko Dánsko 6-2 a Rakousko Maďarsko 4-2. Německo prohrálo s Lotyšskem 0-2 a Slovinsko s Norskem 0-4. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude zataženo na větším území s deštěm, odpoledne budou srážky postupně ustávat. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Malých Hošticích počítejte v ulici Dvořákova s kyvadlovým provozem. Na místě probíhají stavební práce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Můžou americké radary měnit počasí v Íránu? Příspěvky, které kolují internetem, tvrdí, že ano. A jestli je něco takového vůbec reálné, to vám řekneme v dnešním dalším díle ověřovny. Teď ale skupina Jojo Band. Pěkné ráno.

0: Je tady pondělní hraní program Českého rozhlasu Ostrava. Potom, co Írán na Blízkém východě zlikvidoval americké a izraelské radary, spustil se v zemi déšť, který země nezažila už roky. Podobná tvrzení kolují v posledních týdnech internetem a snaží se ukázat, že Spojené státy vedou proti Tehránu ještě druhou klimatickou válku. Co je na tom pravdy? Tak právě o tom je další díl seriálu Ověřovna, který teď rozebereme s reportérkou Natálí Janiškovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak co můžeme v těch příspěvcích na internetu vidět a číst?
1: Na fotografiích jsou naplněné přehrady, jezera nebo dálnice pokryté sněhem. Má jít o důkazy toho, že se v Íránu v posledních týdnech a měsících najednou změnilo počasí a dokonce i klima. Lidé v příspěvcích tvrdí, že americké a izraelské radary v Íránu uměle vyvolávaly ničivé sucho. A teprve potom, co se je podařilo zlikvidovat, začalo v Íránu pršet a v některých oblastech i sněžit.
0: Obecně můžou státy opravdu kontrolovat, respektive ovlivňovat počasí?
1: Na to nám odpověděl ředitel úseku předpovědi počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu Radek Tomšů. Podle něj to není možné.
2: Ta energie, kterou by potřebovali vydat na to výrazné ovlivnění toho počasí, by byla tak obrovská, že nevím, kolik jaderných elektráren a vůbec elektráren by k tomu bylo potřeba, aby skutečně došlo k tak zásadnímu ovlivnění, které by mělo za následek opravdu to sucho.
1: Umělé zásahy navíc mají podle Tomšů jen velmi lokální vliv.
0: Takže nějaká manipulace s počasím přece jen existuje?
1: Počasí je podle Tomšů možné ovlivnit pomocí technologie zvané cloud seeding. Do vzduchu se pomocí letadel rozpráší částečky látek, nejčastěji se používá jodid stříbrný nebo různé soli. Ty pak fungují jako takzvaná kondenzační jádra. Funguje to ale jen na několik hodin a na území o jednotkách kilometrů čtverečných a z toho vyplývá, že by Američané ani nikdo jiný nad obrovským Íránem dlouhodobě sucho udržovat nedokázali.
0: To, že Írán bojoval se suchem zrovna tedy v období konfliktu, je náhoda?
1: Přesně tak, potvrzuje to i politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus.
3: Írán byl skutečně schopen zničit ohromné množství těch amerických vojenských instalací radarových základen v oblasti Perského zálivu, které vlastně opravdu nyní nefungují. A zároveň začalo pršet, tak se na jednu stranu může zdát jako podezřelá náhoda, na druhou stranu, řekněme si upřímně, je jaro a ty srážky k tomu patří.
1: V íránském prostředí jsou navíc podobné konspirační teorie podle Krause velmi oblíbené a neutěšená situace kolem extrémního sucha jim o tom navíc nahrává. Stát problém řešit nezvládá a jeho režim tak z podobných dezinformací může těžit. Více se o tématu dočtete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
0: Další díl rozhlasové ověřovny nám nabídla Natálie Janešková. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slunečný brýle dneska klidně nechte doma, naopak byste neměli zapomenout na deštník, ten dnes najde své uplatnění. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Máme zataženo, teploty relativně nízké, například v Jablunkově v tuto chvíli naměříte 4 stupně Celsia, západněji v Opavě teď 8,5 stupně. Prognóza na pondělí s datem 18. května hovoří o tom, že bude většinou pod mrakem, na většině území počítejme s deštěm. Teploty se budou v nížinách pohybovat do 15 stupňů, na horách, na hřebenech pak naměříte okolo 8. Později odpoledne a k večeru by dešťové srážky měly ustávat.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hned dva hosty přivítáme předpolednem v našem vysílání. Budou jimi hudebník Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová. Nejen o muzice bude ten dnešní rozhovor, ohledneme se také za cenami Jantar. To vše s Kateřinou Huberovou, 10 minut po 11. hodině. Ještě připomenu, že už za pár minut po zprávách v 9 začne dopolední program Českého rozhlasu Ostrava. To už ale za mikrofonem bude Richard Piskala. Pro dnešek se loučí s přáním všeho dobrého Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi! V Rožnově na nádraží vypravuje průvodčí osobák a ve dveřích stojí starý bača, bafá z fajfky a ten mladý průvodčí mu povídá: pozor, dědo, zavíráme, a třískne dveřmi, ale ty se nezavřou. Tak znovu je otevře, třískne z plné síly a pořád nejdou zavřít. A tomu bačovi to nedá a povídá: marně se snažíš, ogárku, mám tam tři prsty a sváteční fajfku. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na některých středních školách v Česku dnes začaly ústní maturity. Zmocněnců má vláda už 18, podle vicepremiéra Havlíčka kvůli nadresortní koordinaci. V sázkařské fotbalové kauze se 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Dnes bude zataženo, déšť a teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíce ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
2: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
0: Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
0: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číž vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc korun. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Pečovatelky a sociální pracovnice ve Světlé hoře na Bruntálsku jezdí novým elektromobilem. Auto jim pořídila obec a nahradila tak vůz se spalovacím motorem. Obec tím chce ušetřit na palivu i údržbě. V budoucnu bude k dobíjení auta využívat i obecní fotovoltaické elektrárny, říká tamní nezávislý starosta Alois Šimčík.
4: Elektromobilita je základ v dnešní době při našich cenách a sociální služby děvčata jsou každý den v terénu, vozí důchodce na nákupy, objíždí důchodce, vozí je doktorům, tak je třeba mít nějaké vozidlo, které bude stabilní a za dobrou cenu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm. Odpoledne budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů a na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 45 u Bruntálu dávejte pozor, srazilo se tam nákladní auto s osobním, počítejte tam i s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které vysíláme pravidelně náš magazín Křížem krajem. Bude tady už za chvíli a dnes se zaměříme na staré pračky. Navštívíme totiž Muzeum praček ve Vraclávku na Bruntálsku a to už za chvíli. No a k tomu přidáme taky příjemnou muziku, jako vždy. Právě teď zaspívá Helena Vondráčková. Za chvíli potom třeba Dalibor Janda, Jana Kirchner nebo Karel Gott. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kapela Rolling Stones dohrála a dospívala svůj dávný hit Angie v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 9 hodin a 12 minut, no a to už je ten nejlepší čas pro pravidelný dopolední magazín.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A dnes v magazínu Křížem krajem vydáme na Bruntálsko. Stará kamenná stodola ve Vraclávku na Bruntálsku je doslova rájem historického praní. Muzeum praček v objektu před lety založil Libor Hajda a dohromady dal unikátní kolekci z více než 160 exponáty. Představuje prací mechanismy tak, jak se vyvíjely v průběhu celého jednoho století. Valchy, pračky, necky, ždímačky a taky mandly. Natáčela kolegyně Petra Štrimplová.
2: Jak vlastně vznikla myšlenka založit muzeum praček? Protože muzeum může být lecjaké, ale muzeum praček, pane
3: Hajdo? Tak muzeum praček, jako no, tenkrát se ještě žehlili a vyvařovali plenky, jako když byly holky malé. A tak manželka říkala, sežen si nějakou pračku, nebo mé montérky jako automatické, že já. Tak jsem si sehnal jednu takovou dřevěnou, oni mysleli, že to je list na maliny nebo na víno. A potom stará babička říkala, to je pračka. No tak to začala jedna pračka, druhá pračka, jako měla babička v Mohelnici, tam zase sušila chleba pro králíky. Mm-hmm. No a to byla jedna válka, druhá válka. No a potom to začalo se nabalovat a stal se z toho koníček kuň.
2: No a o které době my tak mluvíme, když byly holky malé? Myslíme v tím vaše
3: to bylo
2: dcery.
3: Tak, no to už sbírám 35 roku, tak 88, no, 90.
2: Takže muzeum má základ přelom 80. 90.
3: Jinak let? Ten vývoj je 1850 až 1950.
2: No myslíme modely praček.
3: Ano.
2: Tak.
3: Válchy to ani nepočítám, z které doby to je. No a tak to tam nějak vzniklo a dneska už to mám tak tu kolekci trošku uzavřenou, jinak by se nemohl vlézt do té stodoly. Jako.
2: No ano, my musíme popsat posluchači, že stojíme v takové krásné staré kamenné stodole. Ta expozice je krásně uspořádaná, všechno má své místo, ale nafukovací opravdu není.
3: Není nafukovací, ale já jsem to chtěl kdysi ten interiér trošku změnit, ale hodně lidí mě odradilo to, že tak to patří do té stodoly. Jako. Svitavy mají městské muzeum, ale oni už to mají takové moderní, že
2: ano,
3: takové.
2: Ano.
3: Ty prostory, ale tady ta stodola je unešená, jakože lidi, jako když tady přijdou, tak většinou ani se mi s tady nechce odcházet, jak začnou přemýšlet. Ono jako je to takové duchovno, no. To je ta doba, no, že jsem to tak trošku zachytil. Jako.
2: No a my jsme říkali teda rozpětí historické od toho roku.
3: 1850 až 1950.
2: 1850 až 1950, takže jako by jedno století jste pokryl. No a řekněme, kolik těch kousků tady je a jaké vlastně typově jsou ty pračky?
3: Žádná pračka nemá motor, jako to jsou všechno mechanické pračky a ždímačky. A typově, to je všechno na způsob valchy, jako dalo by se říct.
2: Takže buď je to na, jakoby,
3: na kliku,
2: ruční pohon, nějaký ten bubnový mechanismus, anebo vyloženě valcha a makám a posilovna.
3: Ty pračky jsou vlastně na principu valchy, jako, akorát, že to mají jináčí pohyb.
2: Tak, no a početně teda kolik kusů se vám podařilo dát?
3: Tak praček je asi 30 a mandlu asi 15 nebo něco, ale valch je 180.
2: Valch 180, já jsem si říkal, že řeknete nepočítaně, ale máte to sečteno.
3: Vždycky se spletu jako jednu a dvě, jako. Ale byl tady jeden a říkal, no to je asi největší sbírka valch na světě, protože o tom nejsou takové informace jako moc, ale ty valchy to jsou takové obrazy. Tak různé materiály, skleněné, z břidlice, porcelánové, plechové.
2: No máte to odzkoušeno, na čem se třeba nejlépe pralo? Protože vy jste říkal třeba z břidlice, mělo to nějaký ten efekt, ten konkrétní materiál?
3: No záleželo na rukách, jako no. Ale jinak ten materiál, ten princip je jako to drhnutí, jako dalo by se říct.
0: Říká Libor Hajda, sběratel a zakladatel Muzea praček. Do Vraclávku na Bruntálsko se vrátíme zase za chvíli v dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a vy uslyšíte, jak pěkně některé exponáty skřípou a vržou.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Před námi je druhá část magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. S redaktorkou Petrou Štrimplovou jsme dnes na návštěvě muzea Praček ve Vraclávku. Ten je součástí obce Hošťálkovi na Bruntálsku. Muzeum návštěvníky seznamuje s historií řemesla a prezentuje spoustu dobových artefaktů a zařízení k praní. Velkým návštěvnickým zážitkem je i jedinečný komentář majitele muzea a sběratelů Libora Hajdy. Ten se přiznal, že někdy si pustí i fantazii na špacír.
2: Jedna valcha je z Titaniku, tam nad tím oknem. S tím jsem si dělal vždycky z lidí srandu, protože oni říkali z Titaniku, prosím tě, poslal mi u kamoš z Hamburku. A
3: tam ta nad tím oknem v rámečku.
2: Jo, půl hodiny se mi tahal za nudli. A než jsem dostal otázku, jako, jak oni k ní přišli, říkám, vyplavala v Austrálii i s pradlenou. Člověk to musí vrát trošku i s humorem, ale všechno má svůj příběh.
3: Ano, máte to s příběhy. Kromě válh, tak pojďme naservírovat posluchačům nějakou takovou vábničku.
2: No, máme vábničku. Míle z roku 1901. Mm-hmm. Ona má krásný zvuk.
3: Já sám, rozhlasový redaktor. Doufám, že jsme neutrhli uši posluchačům.
2: Ne, jinak ty zvony jsou zajímavé. Jako. Mm-hmm. Myslím si, kolikrát peru ponožky jako v tom.
3: Opravdu tvar zvonu na násadě jako od smetáku.
2: A na způsob vyvěvy, že se to cucne.
3: Takže zase prostě ruční posilovna.
2: Na sucho to jde dobře, ale když tam je voda s ponožkama, tak to nejde vycucnout, jako já to peru vždycky 14 dní, když jdu kolem.
3: A nabízí se otázka, jestli rád perete, když máte muzeum Praček.
2: Za trest. Ne, jako to je krásné počínání, já jim pěkná básnička o tom je.
3: No a co to s váma dělá, když víte, že by se k vám do expozice mohl dostat další kousek, ale vy víte, že už na něho třeba není
2: ale
3: místo.
2: Ale ne, to je koníček. Zase
3: vy si
2: to
3: uděláte
2: koníček.
3: Místo.
2: To je zase koníček, jako, no, to já vždycky si udělám kafe a už hledám místečko, kde by se to tam dalo. Jako.
3: Takže přibývají.
2: Přibývají války, kousky. Hlavně války. Jako. Válka.
4: Můžeme vyzkoušet různé materiály. A plechovky.
3: Tak to my přejíždíme takovým kolíčkem dřevěným po tom žbrleníčku té valchy, po těch
2: vroubkách. Boty na to hrajou na valchu.
3: Je pravda, že to funguje i jako hudební nástroj. No pojďme ještě předvést nějakou mechanickou pračku. Představit si to jako takovou prostě...
2: Jako kolíbka.
3: Kolíbku. Na nožičkách.
2: A ve spodku je valcha, že? A když se to zatočí, tak to pralo se mezi tím drhne. Stačí 10krát, jako je vyprané.
3: Takže vlastně i to těleso, které po té valše takhle chodí, tak má vlastně jakoby takové to valchové uspořádání toho
2: princip,
3: povrchu.
2: Ten princip valchový, no. Ale jo, nesmělo to prádlo mít knoflíky, no.
3: No, protože...
2: Tak rád byly šňůrky.
3: Protože knoflíky by se urvaly.
2: Ty by se polámaly. Toto jsou spíš ty prsty a Francouzi zase dělali cicinky.
3: Cicinky. No. Tak, zase tak, Libor Hajda otvírá jiný typ a to jsou...
2: Jsou
3: tam takové špunty, aby si to posluchač představil a dělá to, zkusíme to dát do nějakého chodu.
2: Takže to je šup sem, šup tam.
3: Ano, takže doprava, doleva a ono se to pootočí, vlastně to kolo a zase s tím prádlem to mele o tu valchu a pere se to.
2: Jo, nesmí to být pohyb dokola, jinak by to udělal kuličku a už by to z toho byl pomeranč.
3: No přijďte prozkoumat do Vraclávku Muzeum Praček. Libor Hajda nám představil svou expozici z Vraclávku, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dřevěnky na Borku byly domovem dělníků železáren v Třinci téměř 150 let. No a my se na Borek vypravíme už zítra v Křížem krajem spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou. V památkově chráněných domcích totiž přibyly předměty, které dokládají, jak tam tehdy dělníci žili a hospodařili.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Babské rady s Jarkou Vykoupilovou, to je pravidelná rubrika Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Uslyšíte je samozřejmě také dnes a v dnešních Babských radách připomeneme, že zdánlivě obyčejná syrovátka zvládne povzbudit tělo, pohladit žaludek i proměnit obyčejnou kaši v letní dobrotu. V Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava se k babským radám dostaneme už za chvíli. Teď je za minutu a půl desáté dopoledne.

0: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkaly, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, které mu dodá lehce na kyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: V Orlové dnes seniori dokazují, že kreativita rozhodně nemá věkový limit. Co všechno vzniká z barevných látek a proč je patchwork znovu v kurzu, tak to uslyšíte už za chvíli v našem vysílání. Do Orlové se vydala kolegyně Petra Pivková a ozve se nám už za chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Kousky látek, jehla, nit a spousta fantazie. Seniori v Orlové dnes tvoří patchwork inspirovaný takzvanou babiččinou zahrádkou a pod rukama jim vznikají originální dekorace i deky. Na místě je teď naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré dopoledne, tak co všechno si budou moci návštěvníci tvořivých dílen dnes vyrobit v Orlové?
2: Krásné odpoledne. No dnes to jsou, jak jste říkal, základy patchworku a dámy dneska budou vyrábět, jak jsem teda poslouchala, takové, já jsem zapomněla teda název toho tvaru, ale od toho tady mám i lektorku toho dnešního kurzu, paní Kateřinu Hanuskovou. Řekněte mi, co se teda dneska bude vyrábět?
3: Tak dobrý den, já zdravím všechny posluchače rádia. Dneska vyrábíme podkafíčko z hexagonku, jedná se o patchworkovou techniku, kdy vlastně naše účastnice budou šít přes papírové šablonky malé hexagonky, které budou skládat dohromady podle toho, jak se jim líbí barvy a vzory, a vyrobí si podkafíčko, které si pak odnesou domů.
2: Kdyby chtěli třeba potom i něco třeba pod konvičku? Tak jenom to spojíte dohromady.
3: Ne, to tím pádem si trošku posedí déle a propojí pouze více hexagonů, ale je to vlastně technika, která jde použít i na větší projekty, na deky, polštáře, na prostírání, opravdu na všechno. A naším cílem dneska je seznámit účastníky s tou technikou, aby si ji osvojili, aby si procvičili jemnou motoriku a zároveň i, aby pracovali s barvami, s tím, že mají potom nějaké, nebo vlastně trénují svoji představivost, je to takové pozitivní, barevné, takže si myslím, že je to bude bavit, a pokud je to bude bavit, tak potom v rámci našeho setkávání tady se seniory budeme v té technice pokračovat dál.
2: A když někdo chtěl přijít dneska, musel si donést svůj materiál, nebo tady všechno dostanou?
3: No, většinou se snažíme všechno sehnat, tak aby vlastně ti účastníci měli takový ten full service, ale někdy se stane, že je potřeba na nějakou větší techniku nebo něco složitějšího, aby si přinesli nějakou věc z domu, ale jsou to většinou ty věci, které mají fakt úplně všichni doma, nožík na rýhování papíru, jo, nebo další pravítko a podobně, ale jinak se opravdu vždycky snažíme jim nabídnout kompletní servis.
2: Takže je dobré to sledovat dopředu a vědět, anebo si třeba jakoby objednat k vám na takovéto tvořivé dílny?
3: Na naše tvořivé dílny se účastníci objednávají, abychom věděli zhruba, jaký je počet těch účastníků, ale vždycky se jí dopředu dává vědět těm jednotlivým účastníkům, co všechno si mají přinést, a dost často chodí ti podobní lidé, takže se už o tom třeba bavíme i na té dílně, která předchází té následující, takže oni většinou vědí, na co se mají těšit a co si mají přinést. A jsou moc šikovné, musím říct, jsou velmi šikovné.
2: My jsme tady ještě i s paní ředitelkou knihovny Orlova, s paní Erikou Struhár. Dobrý den, řekněte mi, co všechno děláte, jaké další tedy tvořivé dílny nebo zajímavé věci pro seniory tady u vás v knihovně děláte?
4: Dobrý den, zdravím všechny účastníky. Já bych ráda poznamenala, že děláme určitě Akademii třetího věku pro seniory, virtuální univerzitu, kde už se to rozmohlo na dvě série. Jedna je o Jižní Asii a druhá je o barokních sochách, takže všichni si najdou to svoje. A v první řadě bych je ráda i pozvala, pokud někteří budou mít seniori čas a chuť, tak budeme mít příměstské tábory a v knihovně pod naší taktovkou přímo. Se to bude odvíjet od 1. června do 5. června a jsou opravdu vítáni. Bude to relaxace, bude to Český Červený kříž a bude to zase nějaké tvoření, ale neprozradím, ať máte i nějaké překvápko.
2: Takže pokud by naši posluchači měli zájem a chtěli vyzkoušet váš příměstský tábor, tak mohou, stačí se k vám přihlásit, je to tak?
4: Je to tak, mohou se přihlašovat na informačním centru, který máme dole v naší budově, a můžou si nahlásit svoje jméno, příjmení a tak dále, všechny údaje, které je třeba.
2: A máte vy nějaký svůj tip, co je jakoby za vás úplně nejlepší a co byste si třeba i vy chtěla vyzkoušet?
4: Tak rozhodně Akademie třetího věku. Letošním roce jsme se rozdělili ohledně psychologie a myslím si, že jak zvládat konflikty nebo i řešení nějakých vztahů i v rodině nebo se svými partnery. Myslím si, že seniori si našli to svoje, jak na toho druhého.
2: Tak to je dobrý tip. Děkuji moc a věřím, že se přihlásí spousta účastníků.
4: Děkuji moc. Naschledanou.
2: No tak byste to slyšeli, pokud byste měli ještě volný čas. Určitě knihovna v Orlové toho nabízí spoustu, jak využít nejenom workshopy, ale i třeba zajímavé přednášky.
1: Tak to byla Petra Pivková, která se jako vždy vydala po našem regionu, aby hledala různé zajímavosti. Petro, objeví se někde i fotky nebo video z dnešní akce?
2: Určitě o tom, nebo na to, jak právě takový kurz probíhá, tak se budou naši posluchači moci podívat na Facebooku i našem Instagramu, protože já tady minimálně nějaké fotky udělám, tak budou mít potom inspiraci.
1: Tak těšíme se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Za 5,5 minuty bude 10 hodin a to tady budou zprávy Českého rozhlasu Ostrava, se kterými přijde do studia Lucie Kociánová. Mimo jiné bude mít podrobnosti k tomu, že lidé z Frýdku Místku mohou rozhodnout o budoucnosti bývalého potápičského centra. Teď ještě Václav Neckář a písnička Kdo vchází do tvých snů, má lásko.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Lázně v Teplicích a Karviné hlásí úbytek hostů z arabských zemí. Lidé z Frýdku Místku mohou rozhodnout o budoucnosti bývalého potápického centra. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje ministr práce Aleš Juchel. Z hnutí ANO.
2: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
0: Vláda by se mohla zabývat taky výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Pokles arabských hostů dopadá na některé lázně v Česku. Konflikt na Blízkém východě se projevil například v provozu lázní v Teplicích a Karviné. Léčebná zařízení teď chtějí cílit na českou klientelu, která ruší dovolené v zahraničí.
3: Vany plné léčivé solanky jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
4: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
3: Popisuje obchodní ředitelka Lenka Krotka. Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
5: Klientů z Blízkého východu máme velice málo a nás to určitě ovlivní ta situace.
3: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Město Frýdek Místek bude řešit budoucnost soudně vrácených pozemků u sídliště Riviera. V minulosti měly sloužit jako potápičské centrum. Lidé mohou přijít s vlastními nápady, jak by město mělo pozemky využít. Plánovací odpoledne bude na parkovišti u baseballového hřiště dnes od 16 do 18 hodin. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní ve všechny areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dnu muzeí. Od 16 hodin pak pro návštěvníky zahájí výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
6: Na snímcích sedmi autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 před sjezdem na Příbor ve směru na Ostravu se na 335. kilometru bouralo. Projíždějte tam opatrně a pozor dávejte taky v Karviné. V Havířské ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemnou muziku a také aktuální informace a pravidelné rubriky. To vše vám přineseme v této hodině dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už jsem chtěl říct hudební pošty, ta tady bude taky. To bude mezi 12. a 13. jako vždy. Tak k čemu se dostaneme už za chvíli? Bude to Moravskoslezský rozhlasový kvíz. A malá nápověda, nebo alespoň směr, kterým se dnes budeme ubírat v té otázce. Budeme se věnovat věnovat hromadné dopravě na území našeho kraje. Bude to trošku konkrétnější, ale víc v tuto chvíli neprozradím. Budeme mít také několik tipů pro dnešní den. Bude tady také pravidelná rubrika, kterou chystá Artur Kubica, dvakrát měř, jednou řeš. No a aktuální informace z dopravy s těmi přijde do studia Andrea Čánová. Nebude to tedy o tom, kde se momentálně čeká, ale co zase rozkopali. No, co se dá dělat? Takové to prostě je, takže

0: Budláky ve vlasech, tak to byly Nezmaři v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. A pozor, teď už se bude soutěžit.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
0: Ano, je to tak, Moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady a někoho už máme na lince, tak kdo nám volá? Dobrý den. Jejda, tam je ale veliká, veliká ozvěna. Já vás poprosím, stlumte si, prosím, rádio. Dobrý den, kdo nám volá?
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Zdravím vás do Třince, pane Petře. Tak dnes tady mám balíček Českého rozhlasu Ostrava na cesty jako výhru a ta otázka se bude týkat vlaku na baterky. Slyšel jste o takových vlacích, pane Petře?
2: Ano,
0: ano, je to tak, Moravskoslezský kraj byl totiž úplně první v celém Česku, kde veřejnou dopravu začaly zajišťovat taky takzvané bateriové vlaky. Ty mají tu výhodu, že mohou pokračovat v jízdě i na tratích, které nejsou dosud elektrifikovány a přitom jedou stále na tu elektřinu, ale z těch baterek už, které se pak musí dobít samozřejmě. Do konce roku 2026 bude těchto moderních vlaků v našem kraji jezdit už 12. No a teď k té otázce, která se týká těch bateriových vlaků. Víte, na jaké trase, tedy odkud kam tyto bateriové vlaky dnes jezdí v našem kraji? Pokud ano, můžete rovnou odpovědět, pane Petře, nebo mám nápovědu?
2: Nápovědu.
0: Tak je to buď za A, z Ostravy do Českého Těšína přes Frýdek, za B z Ostravy do Krnova přes Opavu, anebo za C z Ostravy do Veřovic přes Studénku a Štramberk. Tak co myslíte?
2: Já myslím, že do Krnova.
0: Do Krnova myslíte? Bohužel. Možná někdy v budoucnu, ano, teď to tak ale není, tak se mějte moc hezky, nashledanou. Dáme šanci někomu dalšímu, kdo se dovolá k nám do vysílání, tak kdo teď byl nejrychlejší. Dobrý den, tady je Richard Piskala.
3: Dobrý den.
0: Kdo nám volá?
3: Tady Marie z Opavy.
0: Zdravím vás, paní Marie. Tak chcete zopakovat ty možnosti, anebo víte...
3: No, já bych řekla, že to je Ačko.
0: Ačko říkáte, tedy z Ostravy do Českého Těšína přes Frýdek. Bohužel to taky tak není, tak se s vámi loučím. Mějte moc hezký den, paní Marie. Určitě to vyjde zase někdy příště. No a ten třetí volající, ten už to nebude mít složité. Tak koho máme na lince? Dobrý den.
4: Dobrý den, Josef.
0: Zdravím vás, pane Josefe. Víte, odkud kam jezdí vlaky na baterky, tedy bateriové vlaky v našem kraji?
4: Je to do Veřovic.
0: Ano, je to tak. Je to z Ostravy do Veřovic. Jel jste někdy takovýmto vlakem?
4: Ano, samozřejmě.
0: No vidíte, tak to jste měl velkou výhodu. Jaká je ta jízda? Liší se to nějak od toho běžného vlaku?
4: Tak je to jak panter, který jezdí bez baterek.
0: Je to jasně, je to tak, ale musím říct opravdu, kdo třeba dlouho vlakem nejel, krásné vlaky jezdí, teď nejen v našem kraji, ale skutečně je to požitek jet těmi novými vlaky. Tak já vám gratuluji, vy jste vyhrál balíček Českého rozhlasu Ostrava na cesty, tak rozhodně ještě nezavěšujte, zůstaňte na lince. No a vy, kdo si chcete vyzkoušet, gratuluji vám, a vy, kdo si chcete vyzkoušet jízdu takovým vlakem na baterky, zkuste to z Ostravy do Veřovic přes Studénku a Štramberk, jezdí v současnosti tyto vlaky.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz.

Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Getaway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

To zněla písnička Černá růže v podání kapely No Guitars. Ten hlas, ten samozřejmě patřil Kamilu Střihavkovi. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava se už za chvíli budeme věnovat tipům pro dnešní den v našem kraji. Bude tady třeba pozvánka do africké Zambie, což je tedy výstava v opavských arkádách, nebo týká se africké Zambie. No a pozveme vás nejenom tam. Za 5 minut bude 10:30. Teď ještě Věra Špinarová a Grand Hotel u Tří strun.

0: Dobré dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Mám teď pro vás nějaké tipy, kde by se dalo vidět něco nebo a zažít samozřejmě něco zajímavého. V pobočce knihovny Šrámkova v Havířově Podlesí je instalovaná výstava s názvem Příběhy jednoho objektivu. Prezentuje snímky fotografa Karla Šuly a k vidění je až do konce června. V opavských arkádách v Dvořákových sadech si do poloviny června můžete prohlédnout výstavu s názvem Řemeslo, vzdělání a spolupráce. Zambie očima místní komunity. Je součástí projektu Stavíme školu v Zambii. Prezentuje fotografie z uplynulých let. No a dozvíte se nejenom o samotné stavbě, ale taky o workshopech pořádaných dobrovolníky pro místní komunitu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A už za chvíli tady budou v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava aktuální informace. Ostravští řidiči totiž zažívají ode dneška další komplikaci v dopravě. Kde konkrétně a co se tam děje, o tom bude hovořit kolegyně reportérka Andrea Brtníková.

0: Tak tohle kapela Rangers, Láska je věc kouzelná, v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď už tady máme slibované aktuální informace a začnu větou, kterou bychom mohli už delší dobu říkat každý den ve vysílání. Ostravští řidiči zažívají komplikace v dopravě. Já tam jenom vložím slovo další komplikace a přivítám ve studiu kolegyni Andreu Brtníkovou. Dobré dopoledne, Andreo.
1: Dobré dopoledne tobě i posluchačům.
0: Tak kde máme ty další komplikace, nové komplikace?
1: Na dálnici.
0: Dokonce na dálnici.
1: Je to tak, Richarde, jak jsme si říkali před vstupem, teďkom projet Ostravou jedna GPSku a věřit jí. To je opravdu jediná šance.
0: Přesně tak, já kolikrát jedu třeba úplně opačným směrem, mě vede ta navigace, ale já už jí věřím, protože v tom směru, kde jsem zvyklý jezdit, je patrně nějaká velká zácpa. Tedy na dálnici. Je to
1: rozhraní Bohumína a Ostravy. Je to přesně most Vrbice, který začali od dneška právě silničáři, je to ředitelství silnic a dálnic, opravovat. Ty práce tam potrvají zhruba měsíc a určitě se, Richarde, dá předpokládat, že se tam nějaký špunt, jak se říká lidově, vytvoří. Provoz je tam vedený v režimu 1+1, tedy to znamená, když to přeložím, v každém směru zůstává jeden jízdní pruh. To v praxi znamená, že auta rozhodně pojedou uším koridorem a my už zkušení, co jsme s Ostravou a větrem obšlehání, víme, že v dopravních špičkách se tam rozhodně tvořit kolony můžou. To není novinka, oni už loni silničáři tam tu část mostu opravovali ve směru do Polska, tedy letos se to přesouvá do opačného směru, takže z Polska do Ostravy, opakuju, most Bohumín Vrbice, a kromě výměny mostních závěrů budou také řešit odvodnění, izolaci, pokládat nový asfalt. Takže ano, opravdu řidiči by měli počítat se zdržením a asi bychom doporučili to nějakou časovou rezervu, to si myslím je záhodno.
0: Ano, zdůrazněme, že toto omezení je tedy ode dneška. Je ano. To nové, protože když se řekne dálnice D1, Ostrava, omezení, tak si ti, kdo jsou zvyklí jezdit autem, řeknou, aha, to znám, to už je tam prostě teď pár dní, ale toto je nové omezení. Připomeňme to druhé, tam se řeší to zvlněná.
1: Je to omezení +1.
0: Ano, ta zvlněná dálnice. Tam už se kope.
1: Je to tak, kope se, připomeneme, kde to je křížení s Rudnou ulicí a Hrušovem. Tam opravdu je to vítězství v podstatě nás řidičů i toho státu, že konečně ty sáhodlouhá a letitá soudní řešení dotáhl do úspěšného konce. Týká se to zhruba 6 kilometrů, teď se tam jezdí v režimu jeden pruh pro každý směr a opravdu je tam zase snížená rychlost, takže ředitelství silnic a dálnic to tu technologii vysvětluje tak, že nejde o běžnou opravu asfaltu. Je to něco víc, je to v podstatě velmi hluboký zásah do té konstrukce a víme všichni proč, jen to připomeneme, tam při té stavbě bylo použito nevhodné podloží, opravdu byly tam roky soudních tahanic, kdo to zaplatí, nakonec závěr je ten, že to budou platit ty zhotovitelské firmy, no pro nás, pro řidiče, závěr je ten, že to potrvá do konce října, ale pak ještě část těch prací bude pokračovat příští rok, je to jasné kvůli té zimní přestávce, no a ale naděje na konci tunelu, tak pojďme pozitivně ukončit. Výsledkem má být stabilní dálnice bez zvlnění a návrat, to, co všichni od dálnice očekávají, tedy povolené rychlosti 130 km za hodinu a už to prostě nebude takový tobogán. No, já mám závratě, mě to nedělá dobře ta cesta po dálnici.
0: Kdo tam jezdíte kolem, tak jste si všimli, že se tam kope a že už jdou do docela velké hloubky. Tam ti dělníci a ty bagry a veškerá ta těžká technika a půjdou patrně ještě do větší, protože opravdu, tam je problém v tom podloží. No tak uvidíme.
1: Budeme si držet
0: moc
1: palce.
0: Moc si to tam neprohlížejte, když pojedete, protože opravdu ta jízda v těch jenom dvou zúžených pruzích, jeden tam a druhý zpátky, ať už to vezmete z kterékoliv strany, ta jízda je náročná, protože když vás míjí třeba nějaký kamion, tak se opravdu pevně držte volantu a dávejte prostě pozor. Nicméně kope se tam.
1: A můžete si u toho poslouchat nás, Český rozhlas Ostrava.
0: Přesně tak, takže připomeňme ještě to nové ode dneška omezení je na mostě mezi Ostravou a Bohumínem.
1: Vrbice.
0: A to druhé, o kterém jsme mluvili, tak tam se kope a kopat bude ještě dlouho na úseku asi 6 kilometrů v Ostravě na dálnici D1. Andrea Brtníková, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Za 10,5 minuty bude 11 hodin a to je v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pravidelný, nebo ten správný čas pro tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Máme ho pro vás samozřejmě i dnes a přichystal ho jako vždy kolega Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Existují výrobky značkové, levné, výrobky drahé a také takové výrobky, které prodává jenom jeden obchodní řetězec. My se dnes zaměříme na věci, které jsou pro kutila nejvýhodnější. Tedy kupovat spotřebiče, které nabízí jenom jeden prodejce pod svou vlastní značkou, je velice riskantní. To může způsobit problémy lidem, kteří pracují třeba daleko od domova, nebo těm, kteří se odstěhují do místa, kde původní prodejce už nemá zastoupení. Tím vznikne problém s dokupováním příslušenství nebo náhradních dílů. Než si tedy vyberete spotřebič, který vás oslní svou cenou i schopnostmi, zjistěte si, kde je k němu ve vaší blízkosti k dostání příslušenství a součástky a kde je opravna. Zvažte, jestli je to pro vás výhodné, protože nejlepší je koupit spotřebiče, které prodávají všude. Ty vám také všude opraví. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: zůstaň šťastná.
1: Teď tohle kapela No Name a písnička Večnost v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška vlaky, tak také o této velmi důležité informaci přineseme podrobnosti už za chvíli, přesně za 5 minut ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava, se kterými přijde do studia Lucie Kuciánová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Počasí zasáhlo například brambory, zelí nebo cibuli. Mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška vlaky. Bude zataženo s deštěm, teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
2: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
3: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
2: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška až do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy od 7 hodin a 45 minut do 17 hodin odpoledne, místo vlaku nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Ty pojedou podle pravidelného železničního jízdního řádu, upřesňuje mluvčí Arrivy Jan Holub.
4: Ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích budou autobusy náhradní dopravy odjíždět od nádražní budovy a v Ústí, Janové, Hovězí, Huslenkách, Halenkově, v Novém Hrozenkově a Karolince zastaví na autobusových zastávkách v obcích.
0: Město Český Těšín opravuje silnici u přehrady Hrabina. Slouží především jako příjezdová cesta k budově rybářského svazu. Stavební firma položí nový asfalt a vytvoří odstavnou plochu pro dvě vozidla.
5: Radnice za novou silnici zaplatí 3/4 milionu korun. Do budoucna chce město u přehrady postavit také nové toalety. Vzniknout by mělo i zázemí pro stánky s občerstvením. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm. Odpoledne pak budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů a na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 u Ostravy očekávejte zdržení. Silničáři začali opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava je v místě zúžena do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Oprava tam potrvá zhruba měsíc. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. A už za chvíli vám představíme dva hudebníky. 17-letou Veroniku Pospíšilovou a hudebníka a pedagoga Radima Přidala. Veronika patří k nevšedním talentům a to bude jedno z hlavních témat. Jak se v tomto věku s mimořádným nadáním dá nakládat? jaká témata jsou pro tento věk typická a jaká je role učitele vedle hotových hudebníků. Radim sám je výjimečný muzikant a tentokrát bude v roli průvodce studentů. Zajímavé generační střetnutí vám už za chvíli nabídne kolegyně Kateřina Huberová. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Těšila jsem se na dnešní setkání už třeba jenom z toho důvodu, že bude hodně o hudbě, protože tam mě baví a protože se budu bavit s lidmi, kteří teda sakra umí a to mě baví dvojnásob. Já začnu starším mužem, protože tady je tak trošku taky v pozici pedagoga Radim Přidal, muzikant. Dobrý den.
2: Dobrý den, Katko.
1: A spolu s ním je tady studentka, ale fantastická hudebnice, tvůrkyně Veronika Pospíšilová. Zdravím vás.
3: Taky zdravím, dobrý den.
1: No a oba dva jste přijeli z Frýdku Místku. Když řeknu jako, že Radim je učitel na základní umělecké škole a Veronika tam studuje, já jsem si právě říkala, když jsem vás viděla teď na Jantarek, jsem říkala, odkaď já toho chlapa znám, než mi to došlo, protože tam jste byli zasazen v tom kontextu jako doprovod pedagogický. Loni jste si převzal taky Jantary a jste vlastně muzikant, který na té scéně funguje schválně kolik.
2: No tak je otázka, od kdy začít počítat, že funguju na scéně. S takovou první aktivní kapelou vlastní jsme začali hrát v mých 14 letech, no, takže už je to dlouho. Teď prozradím, kolik mi je, ježiš, to je strašné.
1: Veronika, předpokládám, hraje vám 17 teďka, to se
3: jo,
1: dá
3: jo.
1: Říct.
3: Ano.
1: Od kdy hrajete vy?
3: To se asi taky těžce odhaduje, ale tipla bych, že možná od 10. To jsme ještě měli vlastně takovou zuškovou kapelu, takový úplně originální getaway, ještě jako na frýdlanské zušce. A potom se vlastně Radim přesunul do Frýdku a tak jsme se přesunuli i my.
1: Vy jste vlastně produkt, jeden z produktů Radimových.
2: No já bych to úplně takhle nenazval, ale ok, dobře.
1: Kde jste začali být vy obklopeni muzikou, ke které jste se vlastně nakonec prokousali?
2: Tak já začnu, sice jsem vystudoval jazz a třeba svoje autorské projekty jsem měl v takovém jazzovém duchu instrumentálním, ale mám jako celoživotní hodně blízký vztah k písničce jako takové. Na kytaru jsem vlastně začal klasicky prostě zpěvníky Nohavica, Vabidaněk, Karel Plíhal a další tady tyhle.
1: Čili povinné kolečko dřevního folku?
2: Přesně, dřevní folk a tady tohleto, ale jinak, ale poslouchám, skoro bych řekl, v 90% muziky, co poslouchám songwritery prostě a písničky. Takže vlastně to je něco, co je mi úplně přirozené a vlastně, když jsem slyšel Verču, která v podstatě v těch 10 letech, když jsem s ní nějak začal pracovat, nebo když nás tak nějak osud svedl v té zušce, tak ona totiž už v těch 10 letech zpívala tak, jak dneska. Prostě to už bylo jako hotový.
1: Vlastně, no. Jakoby.
2: Což teda ještě bych se vrátil k tomu, že Verča je můj produkt. Když se bavíme o pedagogickém působení, tak jako pěvecký vede Táňa Weiss, to si myslím, že je potřeba říct. Takže já jsem se Verču spíš jednak teda jsem jí učil hrát na kytaru a jednak jsem se snažil dát nějak jako takové jako obecně hudební vzdělání a pracovat potom třeba s tou kapelou, směřovat tu kapelu nějak jako produkčně třeba nebo aranžersky a takhle.
1: To musí být velikánské štěstí potkat, teda ještě oni jsou výborně namíchaní, protože tam jsou všichni výborní muzikanti, jako školní kapela, to je něco, z čeho padá brada malinko a stává se to asi jednou za čas, tohle asi není úplně běžný stav.
2: No, já si myslím, že se to možná už jako třeba po druhé ani nestane. No.
1: A když člověk dostane téměř hotové muzikanty k tomu, jako že s nima dále může pracovat, tak co to dělá s tím pedagogickým nitrem? Či muzikantským?
2: Je to radost, jo. A to je vždycky taková složitá dvojrole totiž, zvlášť na těch hudebních školách, jo. A zvlášť pokud je člověk i aktivní hudebník, tak já vlastně nevím, jak moc se cítím jako hudebník a jak moc se cítím jako pedagog. Samozřejmě už to taky dělám dlouho a už jako nějakou metodiku a už nějakou hlavu a patu jsem tomu i dal, ale ta hudební stránka samozřejmě plesá a ta učitelská je vlastně potom hrozně jednoduchá, protože vlastně pedagogiku člověk potřebuje hlavně u lidí, kteří ten talent třeba takový nemají a snaží se prostě je navést na tu správnou cestu u Verči. Už je to prostě potom jenom házení impulzů a směrování a ona už prostě jako jede sama.
1: Já jsem koukala na to, jak to mezi vámi funguje a to opravdu nevypadá jako vztah pedagog a studenti, ale to jsou prostě kolegové, hudebníci a mám pocit, že vy vlastně Radima asi vnímáte dost podobně, že jo?
3: Jo, rozhodně. Jakoby rozhodně mám pořád takovou tu autoritu. Rozhodně ho respektuju jako učitele i jako hudebníka, ale je tam i nějaká ta složka, kde prostě mi přijde i jako kamarád, že se s ním dokážu pokecat, že je to fajn.
2: To jsem teď úplně nejvíc šťastný.
1: Stačí se sednout do rádia a člověk se dozví spoustu věcí, tak já jsem ráda, že si taky můžu pokecat s oběma aktéry teď. S Veronikou i s Radimem jsou to hosté Českého rozhlasu Ostrava.

0: Radim Přidal, Veronika Pospíšilová, to jsou dva muzikanti, teď hosté Českého rozhlasu Ostrava. Poznala jsem Veroniku tedy s její kapelou Get Away, ale Radim už mi stihl prozradit, že tady se chystá nějaký další posun Veroničin. Jakým směrem?
1: Je to tak, v podstatě směrem solovým bych to asi nazvala, že už asi od 12 jsem začala skládat a kupí se mi hodně šuplíkovek, které už asi nemám kam dávat tím, že jsme se vlastně s kapelou rozhodli, že všichni budeme skládat spolu. Tak jako mám v té kapele právě pár písniček, akorát pořád většina je v šuplíku nebo v nějaké pracovní fázi, takže jsem se rozhodla, že bych to tímhle způsobem mohla dát i ven, že bych začala dělat i ten svůj projekt pod nějakým pseudonymem a tak to i teďka je.
0: Už se dá ten pseudonym prozradit?
1: Jo, je to pseudonym Very, takové jednoduché. Mám trošku krizi, protože nemám zas tak zajímavé jméno, aby se z toho dalo něco vytvořit. Jako Veronika Pospíšilová je celkem neprodatelné, takže...
2: Very je dobrý.
0: Very je dobrý, mnohoznačné je to vlastně, že?
1: Je to krátké, velmi. Je to mezinárodní, takže se to dá.
2: Neobsazené pravděpodobně.
1: Jo, to byl taky problém hledat nějaké věci, které ještě jako byly dostupné.
0: O čem má potřebu psát v písničkách 17-letá holka?
1: Asi o všem možném, protože tím, že už skládám tak dlouho, tak mám pocit, že v těch písničkách se jako promítají různé ty etapy a různé ty první zážitky a prožitky, které jsou strašně silné tím, že jsou jako zažité poprvé. Že je to prostě od malé holky, která to prožívá fakt jako bez filtru.
0: Vy, Radime, máte zase svá témata. Zajímá mě to setkávání se a co si navzájem takhle se 17-letými lidmi předáváte. Co vás učí?
2: Učí mě to hodně. Těžko se to ale pojmenovává, jakoby, protože si myslím, že ty věci, co mě učí, se teprve vlastně dozvím časem, že si to uvědomím spíš až časem. Ale jednak jsem hrozně šťastný, že jsem v kontaktu s touhle generací a snažím se jí hodně ptát jakoby vlastně na jejich život a na to, co je zajímá. Ale zároveň to i jakoby vidím, ani se třeba kolikrát ptát nemusím. Takže přijde mi fajn, jakože to je krásný kanál k tomu je poznat, pochopit. Nemyslím si teda, že zrovna tady těhle lidi, kteří se sešli v té kapele, jsou úplně jako nějaký
0: reprezentativní
2: vzorek té generace, jakoby, jo. Ale jo, pokecáme si, mají spoustu krásných vlastně zálib a zájmu, je to teda jako úplně jinak, než jsme to měli my, jako to zase, ale zároveň to jako není nějak, nevím, nepochopitelný, nebo že bych měl pocit, že prostě
0: že jste z jiného vesmíru.
2: Jsme každý z jiné planety, no, přesně tak, no.
0: Mě ten 17-letý svět vlastně asi docela zajímá, i vzhledem k tomu, že jsem vás viděla na tom pódiu. Mm-hmm. Co jsou taková ta témata vaší generace teďka? Myslím, ta palčivá.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že obecně jako téma té naší generace je trošku psychika, protože mám pocit, že řešíme tak strašně, máme prostě hodně věmu kolem sebe, je to takové přestimulující, dá se říct. Máme tady sociální sítě, pak jak se k tomu přimíchají problémy z rodiny, nevím, nějaké klidně i prostě environmentální věci a globální problémy, tak to všechno vás nějakým způsobem ovlivňuje. A myslím si, že to je takový trošku taková nevýhoda té naší generace, že jsme tomu vystaveni i skrz ty sociální sítě v podstatě neustále.
0: Existuje možnost pro vaši generaci, která je s tím srostlá, že by se z toho vymanila? Že byste si prostě řekla, v tomhle nepojedu?
1: To je těžká otázka. Já si myslím, že to je taky, že se to ukáže časem i jak se trošku promíchají ty generace možná. No, těžko říct. Myslím si, že jako je tam šance a myslím si, že je fajn, že i ta psychika se začíná více řešit, ale pořád si myslím, že by to mohlo být lepší i s těma školama obecně, že ten systém je takový trošku pořád diskutabilní. Tím, že já jsem na Gimplu, asi nejsem úplně ten člověk, který by měl být na Gimplu s tím, co dělám. Krásný příklad je naše třída. Já jsem pozorovala tu třídu teďka jako 4 roky, jak pomalu všichni postupně vyhoříváme z různých důvodů, buď škola, nebo prostě sport, nebo tady tyhle koníčky mimo. A myslím si, že mám kolem sebe hodně mladých lidí, kteří už jsou jako vyhořeli, jak kdyby jim bylo 50, takže...
2: Takže když se vrátím k té otázce, jako co třeba pozoruju jak na té generaci, tak to je jedna z těch věcí, že oni jsou všichni hrozně pracovití a strašně, strašně cílevědomí a třeba často ve spoustě oblastech současně. Mm-hmm. Když teď slyším Verču, jak to tak říká, tak vlastně si říkám, na jednu stranu ono to vlastně je jako krásný, na první pohled, že to je jako vlastně super, všichni makají. Tyjo,
0: takové vzorné děti jsou to.
2: Sportujou, prostě přemýšlí nad svýma kariérama, nad podnikáním a takhle a často proto i fakt jako hodně dělají, že to nezůstane jenom u slov. Ale jestli to vlastně není možná v moc velké míře, možná moc brzo.
0: Moc brzo.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dát.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je to hodně o muzice, ale vlastně hodně o dvou světech, nebo možná o světech dvou generací, protože takhle se potkali na základní umělecké škole ve Frýdku Místku Radim Přidal, což je pedagog, muzikant především a člověk, který se v té muzice motá různými jinými dalšími způsoby. No a studentka gymnázia a té základní umělecké školy Veronika Pospíšilová. Oba se potkávají a teď otázka vlastně, zahráli byste si spolu někdy?
2: 100%.
1: Jo.
2: Jednak jsem párkrát musel v GDV zaskočit.
1: To jsem vlastně i viděla na zkoušce třeba.
2: Třeba i na zkoušce na Jantarech, protože kytaristka zrovna maturovala.
1: Tak to měla našlápnout. Ten.
2: Takže tam měla opravdu jako den plný zážitku. A jo, já si myslím, že jsme si možná zahráli i mimo kapelu. Pamatuju si jako první takovou věc, Veronce muselo být třeba 11 a měli jsme předvánoční hodinu a nějak jsme měli už takovou vánoční náladu a jsem říkal, jo, pojďme Veru nahrát nějakou koledu. Nakonec jsme se dohodli, že zkusíme udělat Let it snow a nahráli jsme, vlastně během 20 minut jsme dali dohromady jako video s docela vlastně pěknou aranží a večer prostě z mobilu to úplně první v těch 11 letech zaspívala prostě se všema ozdobama, bez jediné intonační chyby a navzdory tomu, že jsem jí tam na tu kytaru vlastně jako tu pozici dost jako komplikoval i jako rytmicky a takhle. A to je prostě přesně něco, co bylo jako tak strašně do očí bíjící, jo? Že prostě v těch 11 letech úplně bez jakékoliv přípravy během 20 minut dokáže takovou věc prostě vytvořit. Třeba takhle jsme si zahráli poprvé, co si tak pamatuju, že jsme si zahráli a nějak to šlo ven, i když to šlo třeba jenom na sociální síť někam prostě.
1: Vy jste muzikantská rodina, Veroniko?
3: Jo, jsme. Maminka má vlastně několik kapel a tam mě asi nejvíc jako vytvarovala i žánrově, co se týče, že mamka hodně taky poslouchá jazz, soul, R&B, ale i takové ty jako klasiky prostě z 80. 90. Takže máme muzikantskou rodinu. Vlastně můj nevlastní taťka je i zvukař, takže to je super, že fakt mám i jako skvělé zázemí na tohle. Můj taťka sice jako oceňuje byty, ale taky prostě chodil do sboru, právě hrál na kytaru, takže taky má jako v hudbě hodně blízko. Taky mě vlastně významně vytvaroval v té hudbě, že mě naučil poslouchat třeba J.A.R., což jako si myslím, že je topka nějaké aranže, co se týče české hudby. Jo, takže jsme muzikantská rodina.
1: Jestli člověk ještě má co nabídnout, aby Veronika objevovala, nebo tihle lidi, aby objevovali, protože ona má objeveno hrozně moc?
2: To si myslím, že třeba byla asi jedna z takových mojich rolí. Vlastně tím se vracím úplně k první části toho rozhovoru, protože my jsme nedopovídali ty žánry. Vlastně ta Verča tím stylem zpívání už v těch 10, to bylo okamžitě prostě, hned jak jsem to slyšel, tak tam vlastně ten žánr byl v podstatě v tom hlasu už obsažený. A ona to tak vlastně i vkusově měla, že má to v uchu, tak zpívá. To byl přesně tady tenhle ten jakoby nějaký indie pop. Za těch teda 7 let vlastně říkám, že jsem jako Verču neslyšel udělat rytmickou chybu. Ale jakoby nikdy, jako ani na zkoušce. Jako ani tak, že prostě začneme tady od refrénu a bubeník neřekne, kolik klepne na začátku prostě a klepne třeba jenom 2 a ona se prostě chytí. To je hodně, hodně jako výjimečný skill. No. A je teda perfektní i intonačně. Je to prostě přirozený, protože to jde všechno přes sluch, to je její muzikantství. Klobouček dolů přední tady v tomhle tom.
1: Radíme vaše vlastní muzika, protože vy jste jí pohlcen vlastně ze všech stran, takže nejenom, že tady máte tuhletu partu lidí, za kterou máte tak trošku zodpovědnost. Aktuálně teďka s jakými všemi kapelami?
2: Pořád funguje ten můj projekt Point of View.
1: Behind the Door ještě?
2: Behind the Door teď mají takovou pauzičku. Mm-hmm. Uvidíme, jak dlouhá ta pauza bude, jestli bude fatální nebo nebude fatální. Čas doprovázím z fantastického bluesového, bluesrockového kytaristu Louise Cravena, takového Brita žijícího v Česku. Vlastně tak trošičku i díky vlivu tady tohohle celého projektu GDV a Verči a takhle, tak jsem se vlastně takovou oklikou dostal k tomu songwritingu i jako písničkovému. Jakoby celý život píšu primárně teda instrumentální hudbu. A teď zkoušíme aktuálně skládat písničky se Sárou Lagovou, což je strašně talentovaná zpěvačka žijící v Praze momentálně, která teď vydává své solové EPčko. Přemýšlím, doufám, že jsem na nic nezapomněl. No. Mám ještě svůj cover band, ten se jmenuje Everyday Friday, tady z ostravských muzikantů, tak ten teď je taky lehce v hibernaci, poněvadž zpěvačka má momentálně novou čerstvou mateřskou roli.
1: Vy jste taky postava, která stojí za různými jinými velkými hudebními akcemi ve Frýdku Místku, když se budeme bavit, a teď mě možná opravujte, Jazz ve městě.
2: U Jazzu ve městě jsem podepsán jako dramaturg. Mm-hmm. Letos to bude po třetí, co jsem sestavil program. Srdečně zvu 24. a 25. července.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Ostrava, tady ve studiu máme takové posezení spolu s Veronikou Pospíšilovou a Radimem Přidalem, dvěma muzikanty. Proč jste si zvolila mimochodem teda Gimple?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že já jsem si obecně nějak moc jako nevěřila, že by ta hudební cesta pro mě nějakým způsobem byla. Bylo to asi takové trošku zoufalé rozhodnutí, že byli jsme na základce, kde jsme měli takový hodně diskutabilní kolektiv a vlastně všichni lidi, se kterými jsem se bavila, začali odcházet na ty Gimply už právě ze sedmičky. Asi jsem neuvědomovala, že Gimple bude fakt jako hodně práce, když máte i takové velké projekty mimo. A
0: no
1: zdravím.
0: A pardon, když teda ta hudba ve vašem případě už je takhle rozjetá, tak jak se to kloubí s tím Gimplem?
1: Kloubí se to tak, že mám zameškané hodiny. Vlastně i dneska zařím svoji nepřítomností ve škole.
0: No vlastně vy jste dneska za školou.
1: Přesně tak.
0: Po tom Gimplu teda teď už máte trošku více jasno?
1: Nemám
0: co dál?
1: Úplně přesně jasno. To je vlastně takový trošku motiv mojeho nejnovějšího singlu, který jsem teďka vydala, Let It Burn. Vlastně v překladu je to, že, jako že to nechávám hořet v podstatě. Mm-hmm. Takže trošku čekám, jakoby, co se stane. Já jsem se hodně jako stresovala tím, co vlastně chci být v budoucnu, protože se mě lidi hodně ptali, že moc jsem se nebyla jistá, takže na to vznikl ten motiv. A hodně lidí mi jako říkalo v té hudební kariéře, že vlastně už nemá moc času, že jsem vlastně zajímavá, když jsem mladá. Už bych měla mít větší úspěch, než mám. Strašně jako ztrácím čas vším, co dělám. Zvláštní období, takže na to vznikla ta píseň.
0: Tohle je taky strašně zvláštní náhled na to. Zajímavá si, když jsi talentované dítě.
2: Je pro mě zajímavý slyšet, že jsi z toho Verča odnesla tohle, protože trošku jsem u toho jako taky byl, prostě když jsme vedli tyhle ty různé hovory, právě jsme přemýšleli, jestli by nebyla by třeba jiná škola pro Verču jakoby vhodnější. Možná bych to jenom trošku korigoval, že to není úplně tak, jako, že musíš a teď jo. Ztrácíš čas nebo takhle. Je to prostě spíš tak, že tím, že je mladá v tomhle věku, tak je všechno mnohem jednodušší. Přitahuje to prostě pozornost daleko s nás, ano. Po všech stránkách. Dnešní doba je v tomhle tom fakt jako krutá. Myslím si, že takhle, že Verča se svým talentem, i kdyby jí bylo prostě třeba o 10 let víc, tak pořád by to bylo výrazné.
1: Ale
2: třeba by musela vynaložit mnohem více úsilí, možná i peněz, aby tu svoji hudbu dostala k lidem, prostě aby si ji vlastně někdo poslechl. Když to takhle si násobně více lidí tu hudbu poslechne, třeba s tím primárním motivem toho, že to je takhle mladá holka, jakoby, a zjistí, jakože wow, to je super. A oni by, kdyby jí bylo o těch 10 let hypoteticky, tak by taky zjistili, že to je wow. Jo? Ale co by je přimělo k tomu si to poslechnout, to je otázka.
1: Jako mě je jasné, to jsem zapomněla zmínit, že to nikým nebylo myšleno špatně, jenom prostě tím uvažováním, obecně, jak já strašně jako přemýšlím nad věcma, až možná v nezdravé kvantitě, tak občas tady tyhle jakoby motivační řeči, nevím, jak by to řekla, jinak, aby to znělo tak špatně. Občas mě můžou jako nasměrovat jiným směrem, i když to nebylo myšleno.
2: Rozumím. Mm-hmm.
1: Takže to maximálně chápu. A aspoň jsem z toho složila písničku, takže děkuju. vlastně. Jo, cítíte ten závazek, že vlastně na vás ti lidi spolíhají a že mají pocit, že jim naplníte nějaké ty jejich představy.
0: Tohle je jako výborné uvědomění, jako v 17 letech.
1: Jako já hodně přemýšlím, takže to je prostě...
0: to je vidět.
1: To fakt jako... Ale myslím si, že v mém případě je horší ten tlak, co na sebe jako vyvolávám já, než to okolí.
0: Předpokládám, že Radim asi je jedna z těch zásadních postav, které nějaký vliv teda na vás mají.
1: Jo.
0: Kdo měl třeba vliv na vás, Radime?
2: To je zajímavý. Tam je jeden totiž strašně velký rozdíl, který si myslím, že má na mě hodně vliv do dneška i na tady tuhletu moji pedagogickou práci. V té době v tomhle regionu, ve Frýdku Místku, nebo i třeba dejme tomu vůbec v Moravskoslezském kraji, tady prostě bylo strašně málo muzikantů a v podstatě nikdo, kdo by se věnoval tomu, co mě bavilo. Takže já jsem třeba dlouho hledal jako pedagoga na kytaru elektrickou, jo, a to se tehdy vůbec jako neučilo. A taky nebyla, nebo YouTube byla, ale nebyly na ní vůbec žádné lekce, jak dneska si cokoliv vymyslíte a tam vás to někdo za minutu naučí. I vlastně té hudby bylo dostupné jako mnohem míň a to zase ještě nejsem tak starý, jo, prosím vás. Ale ještě to tak bylo prostě, jo. A vlastně až první regulární učitel na elektrickou kytaru můj byl Vilém Spilka v Brně, díky kterému jsem se potom dostal jako na Janáčkovu akademii na jazzovou kytaru.
0: Co vám popřát nejlíp?
1: Asi pevné

0: nervy, více času, trpělivost a, no, a pracovitost, to pořád ten drive.
1: A co radím?
2: Co radím? Já všechno mám, to je, já jsem v pohodě.
1: Díky za tuhle tu chvíli, nesmírně mě bavila s Radimem Přidalem, s Veronikou Pospíšilovou, Very. Díky moc.
2: My děkujeme.
0: Děkujeme.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária. Tak doslova bez varování se ozval signál soutěžní v našem vysílání. A kdo pak je na lince? Kdo byl nejrychlejší? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde. Tady je Jarmila z Vyšní Lhoce. No,
0: já vás zdravím a gratuluji. Prozraďte, paní Jarmilo, čekala jste na ten signál, nebo to byla náhoda?
1: Jako nečekala, protože jsem vařila, ale vím, že v té době to bylo. Víte? A říkám, že to měl pan Richard, takže určitě to bude před 12. nepozději.
0: Bývá to v různých časech, ale dneska je to opravdu tak. Takže já vám gratuluji, vyhrála jste opravdu to CDčko Toulky českou minulostí, je to vlastně dvoj CDčko a je to v MP3, takže těch dílů je tam opravdu hodně toho slavného rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí a je to speciál věnovaný Karlu IV. Tak to už je vaše tato cena. Ale teď jde ještě samozřejmě o tu velkou cenu a to je ten poukaz na víkend ve wellness hotelu Bavária v Horní Lomné, tak to losování za tento týden, který právě teď začínáme pondělkem, to proběhne jako vždy v pátek odpoledne. Tak budu držet palce nejenom vám, ale všem těm výhercům, které tady budeme až do pátku mít, aby měli ještě větší radost. Nezavěšujte, paní Jarmilo, a já vám gratuluji. Naschledanou. Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talkshow Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talkshow Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Firmy Krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Počet zmocněnců ve vládě vzrostl na 18. Opozice to kritizuje. České lázně hlásí výpadek počtu hostů z arabských zemí. Na české klienty se chtějí více zaměřit, například v lázních Darkov. V Opavě přibudou parkovací místa v okolí nemocnice i v Kateřinkách. Dnes bude zataženo s teplotami do 15 stupňů, zítra už jasno a až 20 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich už 18. Ten poslední je pro plnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců a proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
5: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
4: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla 13 zmocněnců, tedy o 5 méně. Arabští klienti letos do českých lázní nedorazili. Výpadek hlásí Teplice i Karviná. Pokles zájmu souvisí s napětím na Blízkém východě. A lázně rychle mění strategii. Chtějí se více zaměřit na českou klientelu. Potvrzuje obchodní ředitelka karvinských lázní Darkov Lenka Krotka.
6: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát. Procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60%. Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů. Těch věcí je víc.
4: Město Opava chystá rozšíření parkovišť a míst pro odstavení aut. Týká se to hlavně sídlišť a například oblasti u Olomoucké ulice, kde jsou s nedostatkem parkovišť největší problémy. Tamní radnice plánuje úpravu plochy také u obchodního centra Katka nebo přizpůsobení ulice Palackého pro podélné stání.
7: Dalším krokem bude příprava stavby nových parkovacích domů, hlavně v Kateřinkách a nebo Kilešovicích. Podobné stavby jsou hlavně u centra města, ve vzdálenější částech chybí. Zavedené byly také parkovací zóny s omezením, které jsou ale ve městě často terčem kritiky. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Národní divadlo Moravskoslezské uvede v ostravském divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč v režii Jiřího Nekvasila a v hudebním nastudování Marka Šedivého bude mít premiéru 21. května. Řekla to dnes mluvčí divadla Šárka Sviderová. Opera vznikla podle stejnojmenného románu Fyodora Michajloviče Dostojevského.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, postupně mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně a místy i přízemní mráz. Zítra přes den v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v Jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 stupňů Celsia a vítr bude slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici v obci Nové Heřminovy v okrese Bruntál se dnes koná cvičení integrovaného záchranného systému. Je tam omezený provoz do 13 hodin. A omezení platí také na silnici první třídy číslo 48 v Českém Těšíně, kde je uzavřený pravý jízdní pruh. Oprava výtluků v tomto místě potrvá do dnešních 17 hodin.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava, tu už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hudební pošta, pravidla určitě znáte, ale přece jenom raději připomenu, co když nás dnes někdo poslouchá úplně poprvé. Před námi je unikátní pořad, kde si muziku vybíráte vy sami a posíláte přání svým oslavencům. Právě pro vás a vaše oslavence je hudební pošta určena. Telefon k nám do studia 59 611 22 66. Volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak Karel Gott zaspíval písničku To jsou fámy a teď už budete písničky tak, jak jsem sliboval před chvílí vybírat vy. Já už mám přechystanou Věru Špinarovou, její skladbu vybral pan Mirek z Melče. Dobrý den, pane Mirku.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače tohoto rádia. Příští týden v pondělí má krásné narozeniny paní Květka Balnarová z Melče. Přeji hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Mějte se krásně, pane Mirku, naslyšenou.

0: Být sluncem na tvých víčkách, já jsem avizoval, že tam bude zpívat Věra Špinerová, je to pravda, ona zpívá v té písničce, ale přehlédl jsem před malou chvilkou, že tam zpívá také Zdeněk Mann, to se omlouvám, takže oba dva účinkovali v této skladbě. My pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, na lince už je paní Erika z Bohuslavic. Dobrý den, paní Eriko.
1: Dobrý den, pane šéfredaktore, zdravím vás i posluchače Rádia Ostrava a přeji krásné odpoledne. Mám tři oslavenkyně. 11. oslavila své narozeniny paní Helenka Stružová z Dolního Benešova a její dcera Ivetka oslavila své padesátiny. Zítra oslaví moje hodná kamarádka paní Zdeňka Bogačková. A slza bolesti vám tvář nikdy nesmačí. Žal a smutek, ať se k vám zady otáčí. Zdraví, štěstí, láska a dobrota, ať vám vydrží do konce života. Pana Maria, ať vás chrání a Boží požehnání k tomu do vašeho domu. To z celého srdíčka přeje teta Erika, kamarádka a kamarádka Hilda s Rudou. Děkuji, pane redaktore, a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Eriko, nashledanou. A posílám Lucii Bílou a její skladbu, nebo skladbu Pije Jezu v jejím podání.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naším středečním hostem bude ředitelka Centra duševního zdraví pro děti Monika Matulová. Jako speciální pedagog se potkává s dětmi s nejrůznějšími problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají nebo naopak nepomáhají rodiče, i o tom natočila rozhovor Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A my už pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Připomenu telefon k nám do studia 59 611 22 66. Teď je na této lince paní Táňa z Nové Bělé. Dobrý den, paní Táňo.
4: Dobrý den, tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku naší báječné kamarádce paní Zuzaně Slaváčkové z Koruby, která včera slavila své narození. Krásné kulaté. Milá Zuzko, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. Ti přeje bratr Břeťa s rodinou a celá tvoje velká rodina a kamarádky Květa, Silva, Jarka, Jiřka, Jana, Mirka a Táňa. Děkuji vám, mějte se hezky. A někdy zase naslyšenou.
3: Naslyšenou, díky. Mějte se hezky také. Mějte vy, paní Táňo.

0: Dozněl Zlatý křížek, zpíval Zdeněk Krásný v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je pan Marek, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, děkuji vám za přivítání, zdravím vaše posluchače. Já bych dnes chtěl popřát našemu předsedovi základní organizace Chlebičov k jeho dnešním 72. narozeninám. Přeji to za sebe, za manželku Gabku, syna Matěje, hlavně za celou organizaci v Chlebičově, ať nám stále ještě pořád vede, ať je zdravý a ať mu jde to, ten chov králíku. Díky moc, přeji mu, ať si užije svůj den.
0: Posílám písničku, zaspívá Michal Tučný. Vy se mějte moc hezky, pane Marku, naschledanou.
1: Díky vám, naschledanou.

0: Doznívá báječná ženská v podání Michala Tučného. Další přání hudební pošty teď má pro někoho paní Miluška. Dobrý den, vítejte.
1: Zdravím vás, pane Richarde, a všechny posluchače. Zítra má jmeniny pan Ivo Šnita z Ostravy Hrabůvky. Ahoj Ivošku, dej si nožku přes nožku. Ty si trošku vyčítáš, že už tolik nestíháš. Práce tati neuteče. Není zajíc přece. Přednější je tvoje zdraví. Poslouchej své tělo, co ti praví. Dost. Dej si nožku přes nožku a poslouchej tvou oblíbenou píseň pro radost. Vše nejlepší ti přeje Miluška. S přáním hezkého dne, pane Richarde, děkuji a naslyšenou.
0: Mějte se i vy moc hezky, paní Miluško. Naschledanou.

Zněla Tereza, zpíval samozřejmě Valdemar Matuška a ten teď zaspívá ještě jednou. Tentokrát to ale bude jeho, tedy duet s jeho paní.

0: Olgou Matuškovou, předtím Blechovou. Tak já zdravím teď taky paní Olgu, ale z Ostravy. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. Dnes slaví se krásné narozeniny paní Lída Kučata ze Šilheřovic. Milá Liduš, přejeme vše nejlepší, co jen život může dát. Pevné zdraví, štěstí, lásku, osobní a rodinnou pohodu. Krásný úsměv na tváři, ať ti vždycky zazáří. Ať se na tebe jen štěstí směje, to ti ze srdce přeje Olga, Erna s Mírkem, manžel Teoš a všech pět dětí s rodinami a všichni tvoji přátelé a známí. Děkuji vám, pane Richarde, za písničku. Přeji krásný den a brzy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se moc hezky, paní Olgo.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava vítám paní Aničku Skunčiček. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás moc taky zdravím, pan Kiskala, a mám dvě přání. Za klub důchodců za vodu Zarubek bychom chtěli popřát dvěma našim členům. Zítra slaví pan Šen 78 let a pozítří pan Pudík 82 let. Oběma přejeme všichni členové klubu důchodců za vodu Zarubek zdraví, štěstí, pohodu. Doufáme, že se zase setkáme a těšíme se zase na brzkou viděnou. Vám děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Aničko, naslyšenou.

0: Život je dár s pardubickou šestkou. Tato písnička dozněla v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a ve vysílání vítám paní Elišku z Fulneku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, konečně tu už neprší. No a když už vás mám na drátě, tak ještě musím vám osobně jako šéfovi poděkovat za ten skvělý den v sobotu, který jsme tam mohli strávit. Bylo to super, nemělo to chybu. A dále bych chtěla popřát, zítra má Ivo Nezdařil svátek z Bílovce. Takže pane Ivo, my vám s Argoškem přejeme všecko dobré, zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu. Ať samozřejmě všichni vaši synové rostou, vzdělávají se a ať jsou šikovní, do života přeju dál osobní pohodu a pevné zdraví a hodně božího požehnání a ochranu Panny Marie. A písnička je pro vás, pane Richarde, za odměnu a pro celou ostravskou rozhlasovou rodinku. A děkuji s Argoškem z Fulneku.
0: Já také moc děkuji, protože ten den otevřených dveří je vždycky zážitek i pro nás a bylo vás hodně tentokrát. Z toho mám radost, takže věřím, že jste si odnesli všichni pozitivní zážitky, nejenom paní Eliška. Paní Eliško, vám posílám písničku, kterou jste vybrala. Bude to dnes Valda potřetí. Valdemar Matuška zaspívá tentokrát Růže z Texasu. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkuji, napodobně, nashledanou.

0: Dozněly růže z Texasu v podání Valdemara Matušky v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je pan Karel z Karviné. Dobrý den.
1: Krásný dobrý po obědě, pane šéfredaktore Richarde Piskalo. Zdravím vás. Celý rozhlas Ostrava na Moravě, včetně rozhlasové rodinky a všech posluchačů. A v neděli mají jmeniny, můj sváteček, Janinky, Jany, Janičky. Já mám jednu známou, ta se jmenuje Jana Slovíková, rodé Lutině. Přeju jí hodně, hodně štěstí, lásky, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevné jako chřen, a se jí splní každý sen. Tučné konto, bantet, má chuť do dalšího tance. Tomu boží požehnání. I z celého srdce přeji kamarádi, přátelé a Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení a mějte si krásně a všem přeju krásné májové dny.
0: Mějte se i vy moc hezky, pane Karle. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Fluffy. Já mám ráda Políra, zpívala Ljuba Hermanová. No a před námi už je závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví paní Aničku Zhati, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, já vás zdravím a děkuju, že jste mi dal telefon. Chtěla bych popřát paní Aničce Mokré do Hati, která má dneska krásné narozeniny. Aničko, přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky od vnoučat a pro vnoučatek. A taky až ti chvět tvoje krásná vahradka a zmasný radost. To si přeje tvoje kamarádka Anička a vám, pane Richarde, moc a moc děkuju.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Aničko. Paní Anička vybrala písničku Maria má dobrá matko. Tu pošlo už za několik okamžiků. Ještě vás pozvu k poslechu následujícího pořadu. Po 13. hodině to bude pořad Alex a host. Prozradím, že dnešním hostem Alex Minářové bude zpěvák Petr Lexa, kterého znáte i z našeho vysílání. Je ze skupiny Slza. Tak příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Richard Piskala. Thank you.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají do 10. června. V Třinci Oldřichovicích začala stavba nové kanalizace. Jarní mrazy a sucho letos poškodili část úrody brambor, zelí a cibule. Zítra bude slunečno s teplotami do 20 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Na některých středních školách v Česku dnes začaly ústní maturity, potrvají do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Některé školy uznávají i mezinárodní jazykový certifikát. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
4: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka, a k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají pět zkoušek plus ten didaktický test.
3: Nový kanalizační řad propojí stoky v třinecké části Oldřichovice. Vodohospodáři zároveň zruší zastaralou čističku. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara stavba, včetně pěti nových přípojek pro tamní domácnosti, vyjde na necelých 6,5 milionu korun.
5: Součástí projektu bude rovněž výstavba odlehčovací komory, která umožní efektivní oddělení dešťových a splaškových vod. Za běžného provozu budou odpadní vody odváděny na čistírnu, při přívalových deštích pak bude přebytečná voda bezpečně svedena do řeky Tyrky.
3: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí. A že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Poradna Českotěšínské charity sídlí v nových prostorách. Původně lidé chodili do pobočky v Ostravské ulici, teď pracovníci nově pomáhají v budově v Jablunkovské ulici, říká Michála Horňáková z Charity Český Těšín.
6: Charitní poradna a specializovaná poradna se přestěhovaly do volných prostor. Jim to vyhovuje, že jsou tam vlastně dvě konzultační místnosti, takže mají více těch možností být s klientem soukromí a individuálně, aniž by před někým jiným museli ty problémy probírat.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, postupně mlhy, nejnižší teploty 6 až 2 stupně, přes den polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v Jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty do 20 stupňů, na horách 10 až 14 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dejte aktuálně pozor na omezený provoz na silnici 1/68 Třinec Jablunkov. Dnes se tam provádí údržba a jsou tam vozidla silničářů. Omezený provoz tam bude do 15 hodin, mohou se tam tvořit kolony.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval. Možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení, tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillera, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar. Tak.
1: Asi no.
0: Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem? Nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo s těma lidma,

0: který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě tedy na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky. Takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou svahilsky v takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah tehdy, jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících, a zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogy ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube, a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční a už v té době jsem nabíral ty sledující tam, a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo, a možná to byl jako to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní ztotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno, musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak ne, to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není možné, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srdu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jsem to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli na šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou. Tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube.
0: Ano.
1: Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby

0: tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat i zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
1: A už tak, to tak nepřibývá.
0: Už tam neklikají na nás dva.
1: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce, když no, si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.

0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. Také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, no, samozřejmě, že jsem Spartan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, řekl si do toho, jako sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do kinovýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos zahrajem, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako, o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, no tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme oživit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Sparta Festu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře,

0: a Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
1: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
0: Já myslím, že musím žádat já, ale...
1: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
0: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis. Teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa a někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
1: Zpětná adresa, kontakt je tam?
0: No, je na obálce odesílat to, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý čas, ty to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
1: Vy jste pamětník úplně.
0: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako, nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
1: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
0: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Případ údajné manipulace se zakázkami města Ostravy se vrací ke krajskému soudu. Hlavní obžalovaný je Martin Dědic. Dobrovolní hasiči z Ostravy převzali 4 nové cisternové stříkačky. Ženy se mohou na mamograf od července objednávat přímo. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Krajský soud v Ostravě se dnes začal znovu zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Krajský soud Dědice v říjnu 2021 poslal do vězení na 8 let. Vrchní soud ale rozsudek zrušil. Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci se zakázkami. Dědic dnes k soudu nepřišel. 4 jednotky dobrovolných hasičů ze slezské části Ostravy mají nově k dispozici moderní cisternové stříkačky. Polovinu nákladu zaplatilo město, o druhou polovinu se podělilo ministerstvo vnitra, hejtmanství a profesionální hasiči. Podle náměstka ředitele moravskoslezských hasičů Jiřího Němčíka je pro ně spolupráce s kolegy z dobrovolných sborů klíčová.
2: Není to jenom u těch velkých mimořádných událostí typu vodník, ale to skutečně už širokého spektra dalších běžnějších mimořádných událostí a nedokážeme si představit toto řešení bez podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů.
0: Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednávat přímo. Potvrdil to dnes prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Screening pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliardy a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb, říká hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
0: Ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo úmrtí mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na mokré silnici dostal její skútr smyk a narazil do protijedoucího auta. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého případ řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
4: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
1: Počasí.
0: Bude v regionu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 6 až 2 stupně a místy i přízemní mráz. Zítra přes den polojasno až skoro jasno. Odpoledne výjimečně přehánky, v jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty kolem 20 stupňů, na horách do 14 a vítr bude slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě dopravní varování z Opavska. V obci Malé Hoštice je omezený provoz v ulici Dvořákova. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Omezení tam platí do 1. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, startuje pondělní dobré odpoledne, u jehož poslechu vás ze studia zdraví a vítá Vítek Goršanov. A spolu se mnou jsou tady třeba také Petra Janů nebo kapela Činasky, také Michal Hruza zaspívá, a nebo Jana Kratochvílová, hrajeme vám písničky, které nestárnou. A vydáme se třeba také mezi hulmany. Ano, tušíte správně, bude to do říše zvířat. Připomeneme i dnešní Mezinárodní den muzeí a začneme aktuální kauzou lobbysty Martina Dědice ptá, jak už víte z našich zpráv, je znovu u ostravského soudu. Senátu pomáhá také speciální zvukový program, který urychluje čtení tisíců stran dokumentů. Podrobnosti k celému případu nabídneme v našem programu už za malou chvilku. Tak ať se vám v pondělí odpoledne hezky poslouchá.

Krajský soud v Ostravě dnes znovu otevřel kauzu lobbysty Martina Dědice. Soud řeší údajnou korupci a manipulace veřejných zakázek ostravského magistrátu, městské nemocnice a také dopravního podniku, za které obžalovaný původně dostal 8 let vězení. Vrchní soud ale vloni rozsudek zrušil, protože podle něj chybí přímé důkazy a nařízení.

0: jel proces opakovat. U soudu dnes byla také naše kolegyně reportérka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Brtníková. Andreo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Prozraď tedy, co se dnes v jednací síni odehrálo.
1: Tak zajímavostí bylo určitě to, že lavice obžalovaných vzala prázdnotou, protože ani jeden z 8 obžalovaných k soudu nepřišel. Nebylo to nic mimořádného, oni se předem omluvili, požádali, aby se hlavní líčení konalo v jejich nepřítomnosti. To je běžná událost v jednacích síních. Soudce Igor Kreidl tomu této žádosti vyhověl. Obžalovaní zároveň souhlasili s tím, že nebudou chtít znovu, aby se vyslýchali všichni svědci. Takže se ty důkazy budou pouze číst z protokolu. To je velmi výrazné urychlení toho procesu, protože to je opravdu velký proces, je tam strašně moc listinných důkazů a kdyby opravdu ti obžalovaní trvali na tom, že každý z těch svědků musí znovu dojít, musí se znovu pozvat, najít se čas, tak to by podle státního zástupce Rostislava Bajgara mohlo ten proces protáhnout až o roky. Takže teď je to tak, že soud to předčítá, nedělá to pan soudce Kreidl tak, že by to takhle četl, jak my teď tady sedí. A bavíme se o tom, jak nás bolí hlasivky. On si ty hlasivky šetří, protože to za něj čte umělý program. Je to taková novinka v justici. On to dokonce může na určitou rychlost dát to rychleji. Kdyby to nebyla tak vážná věc, tak tam byly až humorné situace, protože jak je to samozřejmě jak je to počítač, tak on neví, co to je, tak tam byly, že čte text, tam byly hvězdičky, tak on to čel hvězdička, hvězdička, hvězdička. Já jsem se ti přiznám, Vítku, měla co dělat, ať to v té jedna se ustojím.
0: Rozumím.
1: Ano, ano, aby to bylo v nějakém jako důstojném módu, ale tímto způsobem to jde opravdu kupředu. I tak, jako senát musí projít 3000 stran si představ materiálu a tak to ten soudce magister Kreidl naplánoval tak, že vždy tomuto procesu věnuje celý týden v měsíci a má to naplánováno až do listopadu.
0: Mm-hmm. Nicméně to důležité. Proč vrchní soud rozsudek ostravského trestního senátu zrušil?
1: No, už to naznačil. Je to hlavně proto, že tam podle vrchního soudu chybějí přímé důkazy o tom, že ty veřejné zakázky, které se týkají dopravního podniku a městské nemocnice Fifejde, skutečně někdo zmanipuloval. Původní odsuzující rozsudek toho ostravského soudu byl podle toho odvolacího senátu postavený hlavně na nepřímých důkazech a zkrátka mu tam chybí ten jasný přímý důkaz. Podle vrchního soudu se zatím neprokázalo například to, kdo konkrétní zakázky ovlivnil, jakým způsobem se to mělo stát, jaká měla být za to protihodnota. Tam se zpochybňovala i rola samotného lobbysty Martina Dědice. A teď co je to ten lobbying? To je ta klíčová otázka u podobných kauz. Podle toho odvolacího senátu krajský soud dostatečně se nevypořádal s tou zásadní otázkou, jestli šlo o nějaké nelegální korupční jednání anebo o legální lobbying. To je ta tenká hranice a to tomu vrchnímu soudu zkrátka vadilo. Zas patří se ale říct i tu druhou stranu postoji státního zástupce. Já jim zopakuju, že žalobce skupinu kolem Martina Dědice podezírá z toho, že ovlivňovala veřejné zakázky ostravského magistrátu, nemocnice, dopravního podniku. Podle obžaloby měli obvinění za úplatky vybraným firmám pomáhat získávat informace o těch tendrech a tím pádem ovlivnit výsledky těch veřejných zakázek.
0: Mm-hmm. Kauzu lobbysty Martina Dědice sleduje reportérka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Brtníková. Andreo, děkujeme za aktuální informace.
1: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším středečním hostem bude ředitelka Centra duševního zdraví pro děti Monika Matulová. Jako speciální pedagog se potkává s dětmi s nejrůznějšími problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají nebo naopak nepomáhají rodiče, i o tom natočila rozhovor Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, z

0: Další minuty pondělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Ostrava stravíme spolu s redaktorkou Romanou Kubicovou v ostravské zoologické zahradě. Tentokrát se v doprovodu mluvčí zahrady Šárky Novákové kolegyně Romana vydala k výběhu hulmanů posvátných, tedy opic, které vděčí za svůj přídomek spojení s hinduismem, konkrétně s bohem Hanumanem, který symbolizuje sílu, odvahu, věrnost a oddanost. Místo hulmanů se jim ale naskytl pohled na zcela jiné zvíře.
1: Dobře ostříme, ale místo hulmanů, kteří byli právě nakrmeni a rozutekli se, máme dneska štěstí na medvěda ušatého, to je vždycky naopak, co tady přijdu.
2: Ano, jsou lidé, kteří nám vyčítají, že ho ještě nikdy neviděli, tak teď opravdu ta příležitost je, že se tady s plným bříškem jel odpočívat přímo před vyhlídkou hlavní na Čitvánu.
1: Úplně spokojený, pokrytý slámou. Nicméně my jsme právě přišli kvůli hulmanům. V čem tady ta skupina má jedno takové velmi hezké nej?
2: Je to vlastně největší chovná skupina na světě. Samozřejmě kromě volné přírody a Indie, kde se hulmani přirozeně vyskytují. Čítá aktuálně 39 členů a je to vlastně i historický rekord, protože poprvé jsme dosáhli nejvyššího počtu v roce 2022, kde jich bylo 37. Pak se ta skupina částečně už musela oddělit, protože i kapacita toho výběhu, přestože je velký, až téměř hektar přírodní, v podstatě obehnaný les plotem, tak když jsme odvezli těch 16 jedinců, tak od té doby se zase namnožili. Před rokem se i vyměnil chovný samec, protože je třeba hlídat samozřejmě genetickou variabilitu a tak, aby se nedocházelo k příbuzenskému křížení a byla ta mláďata vlastně měla pestrou výbavu a nebyla pořád po jednom samci. Takže jsme očekávali vlastně, jak se ten nový samec začlení, přece jenom není to nic jednoduchého převzít už tak poměrně početnou skupinu samic z mláďaty, ale začlenil se velice hladce, chovatelé by řekli, a opravdu se projevil jako ten dominantní, který vede skupinu. No a výsledkem je vlastně už 10 narozených mláďat od té doby, takže opravdu i ten počet vlastně jedinců se zvýšil na těch 39 rekordních.
1: Byly půtky mezi stávajícími samci a tím nově příchozím, než si vydobil to své dominantní postavení, které jste mu chtěli přisoudit?
2: Já jsem samozřejmě zapomněla říct, že ten původní samec byl převezen do jiné zoologické zahrady, protože to by půtky opravdu byly, takže ten byl převezen do Francie a vlastně z jiné francouzské zoo se přijel ten nový. Děje se to tak běžně, že u těch sociálně žijících haremových zvířat, kdy opravdu je ve skupině možný jenom jeden dominantní samec, tak se to takto děje. A ti mladí samci, kteří v té skupině taky jsou ještě příliš mladí na to, aby si v úzovkách něco na toho dominantního nového samce dovolovali. Takže možná byly nějaké šarvátky, ale ty jsou vždycky ve větší početné skupině, ale nebyly nijak vážné, nijak zraňující a podobně.
1: Aktuálně tedy 10 nových mláďat už tady někde pobíhávají. Jak jsou vlastně velká?
2: Když se narodí, tak jsou samozřejmě velice malá, jsou závislá na svých matkách. A to je nutné taky podotknout, že opravdu všechna mláďata jsou v péči svých matek. Chovatelé se s těmi primáty nějak nekontaktují, s mláďaty se nemazlí, přestože si to můžou ještě někteří lidé myslet, opravdu to neděláme. A to je vlastně i výsledkem, že ta skupina je tak velká, že funguje téměř, jako by byla v přírodě, že vlastně i ty vazby mezi nimi si vytvářejí sami hierarchie, dominantní, submisivní jedinec. A že chovatelé opravdu jenom dohlížejí na to, aby měli dostatek potravy, čisté ubikace, ale ten život hulmanů se snaží nijak neovlivňovat právě proto, aby se mohli chovat co nejpřirozeněji.
1: A zatímco my povídáme, tak tam v dálce opravdu ve velké výšce poskakovali dva. Po stromech je tak normální, že si vyšplahají třeba až úplně na samý vrch a my tam musíme takhle jako ostřit, abychom je zahlédli.
2: Oni si tam nevyšplhají, oni si tam vyběhnou. A stejně tak si zase seběhnou dolů. Jsou to opravdu velmi akrobatická zvířata. Oni ty stromy využívají proto, že jsou to listožravé opice, jsou vlastně specialisté, právě že v jejich potravní nabídce převažují právě listy a větvičky, takže i u nás mají k dispozici téměř tady hektarový les, ale protože ta skupina je opravdu početná, tak aby ten les úplně nepřišel na úbytě, tak dostávají i samozřejmě takzvané okusy, čili větve a další listí extra ještě v rámci i třeba komentovaných setkání, kdy právě mají návštěvníci možnost je i v plném počtu vidět přímo před vyhlídkou.
1: Dodává mluvčí ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková z Ostravy, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Bojím se přestat, tak to říká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech po celé republice. Zanedlouho se také objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. No a právě dnes slaví tahleta ikona českého filmu, televize a divadla 85. narozeniny. A taky bude patřit naše další reportáž ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za malý okamžik. Hello.

0: Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžerová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejenom na naší první scéně, v jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
7: Ale, pronikali to.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Takový malý a hezký medailonek velké herečky Ivy Janžurové v předvečer jejich zítřejších 85. narozenin jsme poslouchali před malou chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je tady Petr Náťa písnička A i tak jsme stále frajery a já vám přeji i nadále příjemné odpoledne.

0: Ve Frýdku Místku dnes otevřeli dveře historie do Kořán. Muzeum Beskyd slaví Mezinárodní den a muzeí speciálním programem pro děti i dospělé. No a my se tam ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava podíváme s naším reportážním mikrofonem už za malou chvíli.
1: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Mezinárodní den muzeí slaví třeba ve Frýdku Místku dnes opravdu naplno. Tamní muzeum Beskyd připravilo speciální program, který návštěvníky zve nejenom do zámeckých prostor, ale třeba také za historií, přírodou nebo zajímavostmi našeho regionu. No a přímo na místě je naše velmi zvědavá, v tom dobrém slova smyslu, redaktorka Petra Pivková. Petro, já tě zdravím, přeji dobré odpoledne do Frýdku Místku. Čím dnes muzeum láká malé i velké návštěvníky?
2: Krásné odpoledne. No já se právě teďka nacházím v zámeckém parku, tedy ve které je hnedka vedle muzea nebo je součástí zámku samozřejmě. A na co lákají návštěvníky? Je toho opravdu mnoho, protože jsou otevřeny všechny expozice. Do toho ještě nějaké přednášky. No a co všechno se tady dneska děje, tak to ví vedoucí zámku, paní Hanka Maďarová. Dobrý den, tak řekněte nám, na co lákáte své nebo návštěvníky na ten dnešní den.
3: Dobrý den vám i posluchačům z Frýdeckého zámku. Dnes v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí jsme pro naše návštěvníky mimořádně zdarma otevřeli naše stálé expozice Zámecký okruh a Beskydy příroda a lidé. Dále je dnes také možné bezplatně zhlédnout krátkodobé výstavy našeho muzea, konkrétně Jaro ve zvířecí říši, Kočárky panenky zpět do dětství a výstavu obrazu malířky Lenky.

0: taky hrdé. V průběhu dne také nabízíme k těmto výstavám komentované prohlídky z jejich autory. A o bohaté historii přímo našeho muzea dnes bude možné se dozvědět na dvou přednáškách pana Jaromíra Poláška. Jedna momentálně začala a ta druhá poběží od 16.30.
1: A kdyby k vám někdo chtěl tedy přijít, protože se mu to moc líbí a chtěl by se podívat, tak do kolika budou moct dnes návštěvníci sem dorazit?
0: Brány našeho muzea se dnes uzavřou v 17 hodin, přičemž poslední možný vstup třeba na zámecký okruh je v 16 hodin.
1: A co dalšího chystáte tedy kromě toho těch dnešních oslav?
0: Už příští týden v pátek 29. května se zapojíme do Festivalu muzejních nocí. Muzejní noc na Frýdeckém zámku bude jako již tradičně součástí noci kostelu v našem městě. Návštěvníky tady čekají prohlídky zámeckého okruhu za svitu svíček s průvodcem v kostýmu, možnost nahlédnout do naší zámecké studijní knihovny nebo například návštěva běžně nepřístupného zámeckého sklepení. Dále připravujeme pohádkové vysvědčení dne 26. června, kdy si u nás školáci budou moct hravým způsobem rozloučit se školním rokem. No a na letní víkendy pak pro návštěvníky připravujeme oblíbené dětské prohlídky.
1: Takže tím jste mi odpověděla i na to, jestli budete mít prázdniny, protože vy jste začala o tom školním vysvědčení, takže předpokládám, že vy si tady moc ty prázdniny neužijete.
0: No bohužel u nás v muzeu si prázdniny opravdu jako prázdniny neužíváme, naopak u nás období školních prázdnin patří k těm nejvytíženějším. Během letních měsíců tady přivítáme obvykle nejvíce návštěvníků, jak z řad místních, tak i z těch, kteří sem přijíždí v rámci výletu nebo dovolené obdivovat krásy města a regionu.
1: Tak já přeju, ať nejen dnes, ale vlastně pořád máte dostatek návštěvníků. Všichni jsou u vás spokojeni a děkuju za váš čas.
0: Také děkuji a těšíme se na vás.
1: Jak jste slyšeli, můžete navštívit ještě dnes toto nádherné muzeum. Teď nám zrovna začalo svítit i sluníčko, takže projít se i tady v tomto parku stojí určitě za to. A jinak vlastně pokaždé, kdy budete mít čas a chuť se sem zastavit.
2: Ve Frýdku Mísku dnes slaví Mezinárodní den muzeí, no a naše redaktorka Petra Pivková byla u toho. Petro, děkujeme za zprostředkování celé akce a zdravíme do Frýdku Mísku.
1: Díky moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Zpěvačka, o které pravda už není moc slyšet, ale stále má moc krásné písničky. Alice Springs, Dej mi pusu, to vše v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Jakub Smolík je připravena, také Lenka Blažejová za malou chvilku s dalšími zprávami, ve kterých přidáme zprávu o tom, že rodičovský příspěvek by měl od ledna stoupnout na 400 000 korun.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Rodičovský příspěvek by měl od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Lázně v Teplicích a v Karviné hlásí úbytek hostů z arabských zemí. Město Frýdek-Místek bude řešit budoucnost soudně vrácených pozemků u sídliště Riviera. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno, teploty do 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lenka Blažejová. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to dnes vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od 1. ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Pokles počtu arabských hostů dopadá na některé lázně v Česku. Konflikt na Blízkém východě se projevil například v provozu lázní v Teplicích anebo v Karviné. Léčebná zařízení teď chtějí cílit na českou klientelu, která ruší dovolené v zahraničí.
4: Vany plné léčivé solanky jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
5: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
4: Popisuje obchodní ředitelka Lenka Krotka. Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
6: Klientů z Blízkého východu máme velice málo a nás to určitě ovlivní ta situace.
4: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška až do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy od 7.45 do 17 hodin, místo vlaků nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Ty pojedou podle pravidelného železničního jízdního řádu. Upřesní to mluvčí Arrivy Jan Holub.
7: Ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích budou autobusy náhradní dopravy odjíždět od nádražní budovy a v Ústí, Janové, Hovězí, Huslenkách, Halenkově, v Novém Hrozenkově a Karolince zastaví na autobusových zastávkách v obcích.
3: Město Frýdek-Místek bude řešit budoucnost soudně vrácených pozemků u sídliště Riviera. V minulosti měly sloužit jako potápěčské centrum. Lidé mohou přijít s vlastními nápady, jak by město mělo pozemky využít. Plánovací odpoledne bude na parkovišti u baseballového hřiště ve Frýdku-Místku dnes od 16 do 18 hodin.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, postupně mlhy a nejnižší noční teploty od 6 do 2 stupňů, místy i přízemní mráz. Zítra přes den v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v Jeseníkách budou četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 stupňů a vítr jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Podmolová v Moravské Ostravě je uzavřená, stavební práce tam potrvají do 16. června a s úplnou uzavírkou dál počítejte také v Martinovské ulici v Ostravě Porubě. Tam se provoz vrátí v pondělí 25. května.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ke zraněným lidem v Beskydech by mohla dorazit zdravotnická pomoc rychleji. Krajští záchranáři totiž chystají spolupráci s kolegy ze Slovenska. Jak by mohla taková přeshraniční výpomoc fungovat, prozradíme v našem vysílání už za malou chvilku. Zaspívají Buty nebo Věra Martinová a Vítek Goršenov vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje i nadále krásné pondělní odpoledne.

0: Ke zraněným a nemocným lidem v příhraničí se Slovenskem se dostanou záchranáři rychleji. Moravskoslezská záchranná zdravotnická služba totiž bude více spolupracovat se svými slovenskými kolegy a pomoc by se tak měla celkově zrychlit. Já už teď ve studiu vítám reportérku Českého rozhlasu Ostrava Natálii Janiškovou, která zjišťovala podrobnosti. Natálko, vítej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, je to přesně tak. U prezidenta aktuálně čeká na podpis mezistátní smlouva, kterou už schválil parlament i sněmovna a umožní výjíždět českým záchranářům na Slovensko a slovenským záchranářům do Česka. Podle ředitele krajské záchranky Davida Holeše se aktuálně ladí provozní detaily.
2: To samotné ujednání, které řeší ty praktické části té dohody a spolupráce mezi jednotlivými kraji a jednotlivými operačními středisky, tak se teďka tvoří a ještě se k němu vyjadřuje slovenská strana.
1: Ještě doplním, že podobně by to mělo fungovat také ve Zlínském a Jihomoravském kraji.
0: Můžeš popsat, jak bude taková spolupráce tedy vypadat?
1: Ta spolupráce bude fungovat v příhraničí Moravskoslezského kraje a Slovenska, jde tedy především o hory Beskydy a lokality jako Mosty u Jablunkova, Vysaláje, Bílá a tak dále. Nejbližší záchranářské základny, které do těchto oblastí výjíždí, jsou v Jablunkově, Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátě pod Radhoštěm, pokračuje ředitel David Holeš.
2: V těch příhraničních oblastech, kde obecně nežije tak velké množství obyvatel, ať už na naší nebo na slovenské straně, tak to pokrytí těmi zdravotnickými posádkami je přirozeně méně husté.
1: Jsou ale v horách místa, kam by se třeba záchranáři ze Slovenska dostali rychleji, protože mají stanoviště blíž než čeští kolegové. A právě to má umožnit mezistátní smlouva, aby se k lidem dostala co nejrychlejší pomoc, bez ohledu na to, jestli ke zraněnému nebo nemocnému člověku vyjedou čeští nebo slovenští záchranáři. Podle Davida Holeše jde při událostech nejvyšší naléhavosti především o čas.
2: To operační středisko, kterou tu oblast obsluhuje, ví, že tom tu nejbližší posádku nemá k dispozici, že to bude trvat delší časový úsek a ono v rámci té spolupráce a té dohody osloví to operační středisko té druhé strany. Tak je to de facto schváleno, výjíždí přes hranici, musí se řešit i pojištění posádek, musí se řešit postupy, musí se řešit legislativa.
1: Kdy přesně začne spolupráce fungovat, zatím ještě není jasné.
0: Reportérka Natálie Janišková byla se mnou teď ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Natálie, moc děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Na Novojičínsko se za malou chvíli vypravíme s naším reportážním mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Člověku je tam zima, ale pro staleté kamenné bloky a staré kříže je to přímo ideální prostředí. My vás pozveme za chvíli do depozitáře Muzea Novojičínska v centru města Fulnek a o muzejním skladišti nabídneme další podrobnosti po písničce.

0: Součástí sbírek Muzea Novojičínska nejsou jenom drobné předměty, které se dají uložit někde do krabice, do skříně, ale také obrovské kamenné bloky a rozměrné kovové artefakty. Části portálů, římsy, bysty, kříže a sochy je třeba někde vhodně uskladnit, pokud nejsou zrovna součástí muzejní expozice. No a přesně takový depozitář má muzeum ve Fulneku na Novojičínsku. S restaurátorem Stanislavem Kliučíkem se pod jeho střechu podívala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Syrové prostory to jsou.
2: Studené. Hodné prekameň.
1: Říká restaurátor a muzejník Stanislav Kliučík, stojím s ním ve Fulneckém depozitáři, který obstarává vlastně Muzeum Novojičínska.
2: Ano, budova Retex, která sídlí vlastně na také periferii města Fulnek, bližšie k obci Jarlochovice. V rámci těchto prostorů máme vytvorený taký provizorný depozitár, ale zatiaľ pomerne dostačujúci, ktorý približne ráta okolo 176 zbierkových predmetov. Niektoré tie zbierkové predmety majú viaceré časti, čiže je to široko rozsiahlejšie číslo. Tieto zbierky sú prevažne z kameňa, kamenného materiálu, čiže sú to kamenné sochy, stavebné artefakty, ale aj plastiky, ktorými môžeme označiť, ako sú rôzne eliatinové korpusy krížov, či cez nejaké kovácké práce, rôznej fridlanskej dielne, pseudogotické náhrobky, rôzne pamiatky aj sakrálnej, ale aj svetskej architektúry, či cez nejaké cymbály, zvony, ale aj konkrétne nejaké pomníky či busty významných osobností, dajme tomu zo Štramberka, František Palacký, ktorého si tento rok pripomíname významné výročie.
1: Kdybych to měla posluchači popsat, vy jste zmiňoval ty četné vlastně kameny, je to rozkouskováno, aby si to představil, tak je to vlastně spousta dřevěných palet, tady rozložených po zemi v tom prostoru a na každé té paletě, buď teda po více kusech, anebo v jednom nějakém monolitu odpočívá ten artefakt. No, my tady opravdu stojíme nad bystou otce národa Františka Palackého, jak se mu tak leží? Pod hlavou má polínko nebo kus dřeva podloženo?
2: Polínko, ano. Je to vlastně přes 300 až 400 kg ťažká vlastně kamenná busta, která původně pochádza z Národního sadu ze Štramberku. Vlastně tu je originál a na Štramberku je už několikonásobná kopia kopií. Čiže tu máme možnost vidět fakt ten originál. Je z Pieskovca a v súčasnom stave je ešte pred reštaurovaním, i keď sa jedná o muzejnú zbierku, ale vlastne, tak ako máte možnosť vidieť tu na tejto palete, je momentálne po stave po sťahovaní, lebo vlastne tento depozitár vznikol z priestorov, kde provizorne boli umiestnené všetky tieto tu zbierkové predmety v takých sklepových prostorách. Teraz predbieha veľká rekonštrukcia na zámku Žerotínskem ako jeden z takých hlavných pobočiek Múzea Novojičínska. A vlastne tieto predmety boli v tých sklepných prostoroch, takže sme ich museli niekde premiesniť, aby tam mohla prebiehať široko rozsiahla rekonštrukcia tých priestorov.
1: Takže toto je takový dočasný azyl tých zbírkových predmetů a budú sa vracet na Žerotínský zámek?
2: To je ťažko povedať. Aha. Určite tieto predmety, niektoré bude môcť návštevník vidieť, či cez tú svoju monumentalitu alebo tú svoju váhu. Bude to takým ďalším skúmaním, predmetom, či zoberieme takú rovinu sakrálnu, alebo aj sakrálnu a svetskú, alebo len architektonické prvky, alebo aj tie funerálne, z každého niečo, lebo tie zbierky Múzea Novojičínska majú čo o sebe povedať, že sa jedná o jednu z takých najrozsiahlejších v počte kamenných zbierok v Moravskoslezskom kraji.
1: Takže príležitostne budú proste vybrány a budou na, do expozice na Žerotínský zámek, ale jako celek už se to nevrátí asi do těch podzemních.
2: Už jako celek ne, lebo některé ty predmety vykazují větší degradační stupeň, některé jsou to některé architektonické prvky bez bližšího určení, jsou bez nějakého dalšího toho krstného listu, já to nazývám, toto by bolo skorej posúvané na tú rovinu toho lapidária, ktorý by vlastne ako ten návštevník nevidel, ale skorej tie zbierky, ktoré majú určitú umeleckú výpovednú hodnotu, tie by bolo vhodné a čím skorej prezentovať, aby ich ten návštevník alebo okolo idúci v rámci toho žerotínskeho zámku mohol čím skorej vidieť.
0: Říká restaurátor Stanislav Kľúčik z Muzea Novojčínska. Do Fulneckého depozitáře se vrátíme zase po písničce. No a uslyšíme například o tom, jestli musí mít muzejníci a kurátoři taky velké svaly na stěhování artefaktů. Rozhodně poslouchejte i nadále.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V centru města Fulnek na Novojičínsku funguje muzejní depozitář Muzea Novojičínska. Pod jeho střechou odpočívají exponáty větších rozměrů, hlavně různé kamenné nebo kovové artefakty. Některé čekají na zásah restaurátora, ty další už muzeum mohlo pro výstavní účely také využít. Poklady si společně s restaurátorem Stanislavem Kľúčikem prohlédla také naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Já si představuju, že muzejníci teda musí mít buď velké svaly, anebo vysokozdvižný vozík, jak se manipuluje s těmito předměty.
2: Ano, je to důležité povedat, děkujem, že jste se spýtali takovou otázku. Je to někdy hlavně o tom premyslení a o té logistike stěhování takto těžkých, někdy víc jako tonových záležitostí. Ty předměty jsou všetky většinou uskladněny alebo položeny na europaletě, která někdy sama má čo robiť s tou váhou, ale vlastně je to na logistike, ale hlavně aj na tých svaloch. Čiže mal som možnosť od muzea mať pomoc, čiže mi kolegovia ochotní veľmi radi prišli pomôcť, čiže sme toto tu, čo tu máte možnosť vidieť, pomerne za veľmi krátku dobu nasťahovali, ale všetky tie zbierkové predmety bolo potrebné ešte naložiť na tie palety.
1: Ano.
2: Hej, tie sklepní prostory toho zámku nemajú nejaké ako pevný bod, na ktorý by sa dal zavesiť nejaký ten kladkostroj a zdvihnúť ten predmet, nejak ho nepoškodiť. Čiže bolo to na takej interdisciplinarite osloviť aj toho, kto je silný, ale zároveň aj to premyslieť. Čiže napríklad tú sochu z Nového Ičína, svätého Mikuláša, sme spúšťali 6 až 8 vlastne len zo stavu stojmo na paletu.
1: Jsme v dalším prostoru a to taky stojí za popis. Tady jsou ty bysty tak krásně o sebe zády lopatkami opřené, že vytvářejí takový jakoby spolek, uskupení, kdo všechno tady je v tom souznění.
2: Je tu Bežik Smetana, Jaroněk a Alois Jirásek a čtvrtý taky Jaroněk. Konkrétně tyto busty jsou originály kamenné, které vytvorili národní umělci Štúrza, Hlavica, Juráň a tyto originály máme možnost vidět tu momentálně zatím takto deponované v tomto lapidáriu, depozitári, ale nejmladší taká výstava byla v muzeu v Štramberku. Zdenka Buriana, kde byla výstava věnovaná Národnímu sadu.
1: Ano, no a tady kousek vedle, to už jsou bysty trošku méně rozpoznatelné, chybí nos,
2: ano.
1: Výraznější rysy ve tváři, vy to ale víte, kdo to je.
2: Tak jsou to portrétné vlastně jako keby také busty, zamerané skoro na ten dekolt, cez tu takovou velmi objemnou, ale hlavně jemně modelovanou tu barokovou modeláciu. Dá se to označit jako hlavy rímských cisárov alebo králov. Toto jsou fragmenty, jedná se o fulneckou provinienciu a máme možnosť aj prisúdiť autorstvo. Je ním barokový veľmi významný umelec a sochár, ktorý pochádzal z Olomoucka. Je to Filip Sattler. On je veľmi naviazaný s Fulnekom, ale aj s Olomoucí, lebo Filip Sattler bol otec, ktorý poslal svojho syna do učení, Josef Ignác Sattler.
1: Ano.
2: A ten je hlavným autorom výmalby kostola Nejsvetejší Trojice ve Fulneku. Čiže jedná sa o architektonickú, ale sochárskú výzdobu Mehoferova paláca zaniklého tu vo Fulneku. A hneď po vašej ľavej strane máme možnosť vidieť jednu mne veľmi citlivú vec, jedná sa o Svetu Annu. Je to jedna z takých tu na Fulnecku alebo na Novojičínsku zachovaných prací od Sattlera zo zaniklej Lorety, čiže bývalého takého kapucinianského kláštora tu po Fulneku.
1: Krásné poklady se tu dají najít, i ty příběhy. No, řeknu vám ale, tak jak jsem na začátku říkala, že jsou to prostory hodně syrové. Zaleza tady za nechty, mrzne tady nos, stojíme tady, dejme tomu 10 minut a je to na tlustý svetr minimálně, lépe kožich.
2: Ano, ale zohrieva to člověka vnútri to, že sa to podarilo, čo by som chcel vytvoriť a povedať takú úprimnú vďaku, lebo každý ten jeden môj predchodca, či už konzervátor, reštaurátor alebo kurátor, mal vždycky snahu nie nahonobiť, ale sprostredkovať a nadobudnúť tomu múzeu to, čo by v dnešnej dobe už človek ohrnul nosom, alebo by to niekde skončilo v nejakej škarpe, niekde v stene, niekde v nejakom betóne zaliaté, ale nazhromaždilo sa to a je to tu takto komplexne poňaté v tomto tu depozitári Múzea Novojčínska.
1: Z Fulneku Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojčínsku.

Tak schválně, milí posluchači, když si tak někdy zkoumáte to své tělo, přemýšleli jste nad tím, který sval je v tom našem těle nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli poví náš kolega Martin Písařík, odpověď není tak jednoduchá, já jsem velmi zvědav. Po písničce se to dozvíme.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

zpěvačka Anna K. a její velký hit Vždycky se budeme znát těsně před 16. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku další aktuální zprávy, no a pak se budeme bavit, přátelé. Čeká nás první humoriáda tohoto týdne, dnes s herečkou a také malířkou Ivou Hitnerovou. Věřím, že o zábavu nebude nouze, tak si užívejte příjemné pondělní odpoledne. Už nám neprší, to je taky dobrá zpráva. A to počasí se má zlepšovat během týdne. Tak si užívejme to odpolední vysílání.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé z příměstských částí Frýdku Místku mají možnost získat dotaci na kanalizační přípojku. V Novém Jičíně začaly opravy silnic po zimě. 18. května před 103 lety začalo pravidelné vysílání Českého rozhlasu. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje u zpráv Lenka Blažejová. Přes 500 domácností v příměstských částech Frýdku Místku se stále nepřipojilo na novou kanalizaci. Lidé mohou od města získat dotaci až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc korun na tlakovou. Jak dodává náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, pro získání dotace je nutné se připojit do 30. listopadu. Informace lidé získají na magistrátu nebo na osadních výborech. Informaci budeme poslouchat v dalších zprávách. Nový Jičín nechává po zimě opravit výtluky na silnicích. V nejbližších dnech budou dělníci pracovat na ulici Martinů anebo Hoblíkově ulici. Obyvatelé se mohou zapojit a nahlásit problémy na webu technických služeb anebo přes mobilní aplikaci Nový Jičín. Na léto pak město plánuje velkoplošnou rekonstrukci silnic a různých chodníků, například v ulici Valašská anebo Rybníčky. Český rozhlas právě dnes slaví sté třetí narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května roku 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé rozhlasové společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu přímo na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo jen hodinu a šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání Radiožurnálu zahájila Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
2: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
0: Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla pouze britská stanice BBC. Nizozemská výletní loď MV Hondius, zasažená hantavirem, dorazila do přístavu v Rotterdamu. Teď ji čeká dezinfekce. 25 členů posádky a dva lékaři zamíří do karantény. Plavidlo se v uplynulých týdnech stalo ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě zbyl jen personál a lékaři. Všichni turisté už byli evakuováni a jsou v karanténě. Tři lidé na lodi zemřeli a dalším 10 cestujícím podle Světové zdravotnické organizace vyšel pozitivní test na hantavirus.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji polojasno, skoro jasno, postupně mlhy, teploty 6 až 2 stupně a místy přízemní mráz. Přes den polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách do 14 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně z dopravy v ulici Mariánskohorská v Ostravě ve směru k vodárně stojí porouchané odstavené vozidlo. Je tam omezený provoz a kolona, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život humorem brát. Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku, zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější.

0: jeho archivu, co to bude na začátek.
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny.
0: Všechny osobně.
1: Všechny osobně, tudy všude, tady všude seděl. Ano. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v Banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře a teď já tam chodil a pískal jsem takový to...
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno. A ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá otázka.
0: Musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak se mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 7.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak
1: já. Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříš.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy vší hlasy a výsledek Příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi půl 9 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel a říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Ona tam byla jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídani a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena byla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. Říká, prosím? čorana, pekná čorana. Za mnou pane vedouce. Pane vedouce, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal teď. Teď mám pod mou přílohu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tak dostoutej to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, já se tak styděl vždycky.
10: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před dvěma lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn si stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou, že tam jsou určitě, určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu s námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem také mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičenej a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme, děkujeme. Za vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své dětství ve Veleslavíně a ve Vokovicích.
2: Ano,
8: a kde bydlí, tady. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Komholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Komholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Komholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, když se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, no, teďka si představte, že třeba
9: já rozumím,
10: když někde, či... taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
9: teda, či vy jste radši byla doma?
10: Já jsem radši doma, teď, a... co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké režit, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, tak já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Komholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy už za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Komholcová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
9: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě, jako má někdo svého manažera, že?
10: Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já si,
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Krombolcové, tak bych poprosila paní Krombolcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jakou?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou trh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, to...
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako...
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: A, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pán hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Ah, errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš, grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro, vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak, my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám, kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslíte? Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mi hnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
5: Skuzáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to bude?
6: Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vzítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano.
1: To by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř, on měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Maximální ceny benzínu a nafty bude nově vyhlašovat vláda. Doteď to dělalo ministerstvo financí. Na panelovém sídlišti v Ostravě Porubě vyroste ovocná a bylinková zahrada. Zítra bude v regionu slunečno, teploty kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
1: Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát na 230 milionů korun. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo a rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 koruny a 43 haléře. Za litr nafty řidiči pak zaplatí nejvýš 42 koruny a 2 haléře. Přírodní zahrada plná bylin, keřů a ovocných stromů vyroste na dvoře mezi panelovými domy v Ostravě Porubě. Jde o nápad jedné z obyvatelek. Z programu Tvoříme prostor ho podpoří město. Podle starostky obvodu Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO na radnici měli pochyby, jestli je taková zeleň na sídliště vhodná. Obyvatelka je ale přesvědčila, že to s pomocí sousedů zvládne.
4: Řešili jsme s ní velmi zevrubně participaci místních obyvatel. Díky tomu získala poměrně silnou komunitu, která nejenom vytvoří ten projekt, ale samozřejmě se o něho bude také starat. Já se na to poměrně těším, protože to může být taková cesta i třeba pro ostatní bytové domy, jak si zvelebit své okolí.
1: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá až do listopadu. Návnady budou v kanalizačních šachtách, na sídlištích a ve sklepech. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
5: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
1: Do akce se mohou zapojit i obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně a nebo přímo deratizační firmě.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, postupně mlhy a teploty 6 až 2 stupně. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty zítra od 16 do 20 stupňů, na horách do 14 a vítr slabý proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Slezská v Bohumíně je omezený provoz, je tam kolona, stojí tam nepojízdné auto, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, je to tady, po víkendové pauze je tu opět pořad Den v kraji, aneb co zajímavého a co důležitého se odehrálo dnes v Moravskoslezském kraji. Tak například začala oprava mostu na dálnici D1 na hranici Ostravy a Bohumína a provoz se v místě zúžil, podrobnosti přidáme už za malý okamžik. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají nárok na dotaci na kanalizační přípojku, až 30 000 korun na gravitační a 50 000 na tlakovou přípojku. Dochází jim ale čas, musí se stihnout připojit do konce listopadu. A obavy českých lázní z poklesu hostů z arabských zemí se potvrdily. Léčebná zařízení hlásí výrazný úbytek klientů. Také k těmto tématům nabídneme podrobnosti. Nebude chybět ani podrobná předpověď počasí v 17 hodin a 50 minut, kdy zavoláme ostravským meteorologům. Vítek Goršanově stále s vámi přeji dobrý poslech a příjemné pondělní odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský soud v Ostravě se dnes začal znovu zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice. Je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Krajský soud Dědice v říjnu 2021 poslal do vězení na 8 let. Vrchní soud loni v prosinci rozsudek zrušil. Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci se zakázkami. Hlavní líčení je podle předsedy Senátu Igora Krajdla nařízeno do listopadu. Každý měsíc mu Senát věnuje jeden týden. Čtyři ostravské jednotky dobrovolných hasičů dnes převzaly nové cisterny za 48 milionů korun. Další jednotky auta dostanou v následujících měsících. Teď auta míří k jednotkám do Radvanic, Koblova, Heřmanic a Antošovic. V příštích měsících budou dodány ještě další tři cisterny pro hasiče z Bartovic, Martinova a Plesné. Potvrdil to ostravský primátor Jan Dohnal z hnutí Spolu. Přes 500 domácností v příměstských částech Frýdku Místku se stále nepřipojilo na novou kanalizaci. Lidé mohou od města získat dotaci až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc korun na tlakovou. Pro získání dotace je ale nutné se připojit nejpozději do 30.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Ostravští řidiči zažívají ode dneška další komplikace v dopravě. Silničáři začali s opravou mostu na dálnici D1 na rozhraní Ostravy a Bohumína, která omezí provoz na jednom z hlavních tahů v regionu. Na detaily se reportérky Andreje Brtníkové ptal v dnešním vysílání kolega Richard Piskala.
1: Je to přesně most u Vrbice, který začali ode dneška silničáři opravovat. Práce tam potrvají zhruba měsíc a provoz je tam vedený v režimu 1+1, tedy to znamená, v každém směru zůstává jeden jízdní pruh. To v praxi znamená, že v dopravních špičkách se tam rozhodně tvořit kolony můžou. To není novinka, už loni silničáři tu část mostu opravovali ve směru do Polska, tedy letos se to přesouvá do opačného směru, takže z Polska do Ostravy, a kromě výměny mostních závěrů budou také řešit odvodnění, izolaci, pokládat nový asfalt, takže opravdu řidiči by měli počítat se zdržením.
2: Zdůrazněme, že toto omezení je tedy ode dneška, protože když se řekne dálnice D1, Ostrava, omezení, tak si ti, kdo jsou zvyklí jezdit autem, řeknou, aha, to znám, to už je tam prostě teď pár dní, ale toto je nové omezení. Připomeňme to druhé, ta zvlněná dálnice, tam už se kope.
1: Je to tak, kope se, připomeneme, kde to je křížení s Rudnou ulicí a Hrušovem, týká se to zhruba 6 kilometrů, teď se tam jezdí v režimu jeden pruh pro každý směr a je tam zase snížená rychlost. Ředitelství silnic a dálnic tu technologii vysvětluje tak, že nejde o běžnou opravu asfaltu, je to v podstatě velmi hluboký zásah do té konstrukce. A proč, jen to připomeneme, tam při té stavbě bylo použito nevhodné podloží. Závěr je ten, že to potrvá do konce října, ale pak ještě část těch prací bude pokračovat příští rok kvůli té zimní přestávce. Výsledkem má být stabilní dálnice bez zvlnění a návrat povolené rychlosti 130 km za hodinu.
2: Takže připomeňme ještě to nové ode dneška omezení je na mostě mezi Ostravou a Bohumínem, a to druhé, o kterém jsme mluvili, tak tam se kope a kopat bude na úseku asi 6 kilometrů v Ostravě na dálnici D1.
3: Český rozhlas Ostrava,

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Podochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. A v něm teď zamíříme do Frýdku Místku. Lidé v příměstských částech tohoto města mají poslední možnost získat dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace skolaudována od roku 2023. Více než 500 domácností se ale stále nepřipojilo a těm hrozí, že si budou muset všechno zaplatit sami.
1: Já nevím, kolik materiál zdráhne všechno, a je to 30 metrů, takže práce, kolik bude stát dneska s naftou, jak je to všechno, nevím.
2: Takže firmu ještě nemáte?
1: Máme domluveno všechno, ale nevíme, jako oficiální cenu nemáme domluveno.
2: Zdeněk Melichařík se ještě připojit nestihl, o dotaci už ale požádal. Ve Skalici, kde bydlí, chybí připojit ještě asi 300 domácností. Kanalizace je tam skolaudovaná 3 roky.
1: Ti, co to hned dostali, jak tom začalo, že ti na tom byli velice dobře.
2: Od města mohou lidé dostat až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Přípravy kanalizace v částech jako Zelinkovice, Chlebovice nebo právě Skalice trvaly více než 10 let, jak mi říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM.
3: Tam je spíš problém to, že ti lidé prostě v minulosti s tím až tak nepočítali, byly tady udělané takový trošku potěmkin, navíc jim nějakým způsobem dáváte nějaký náklad a kde oni to byli zvyklí řešit jinak. A mnohdy v trasách těch přípojek prostě si postavili nějaké dočasné nebo i trvalé stavby.
2: Město už lidem pomohlo třeba s projektovou dokumentací, vyřídí za ně také územní souhlasy. Majitelé domů si ale musí sami zajistit výkopové práce a s vodohospodáři pak domluvit samotné připojení.
4: Já bych chtěl všechny vyzvat k tomu, aby s tímto nijak neváhali, protože se jedná o poměrně náročnou technickou proceduru, kdy se musí splnit všechny požadavky a parametry toho, aby kanalizace mohla bez problémů fungovat a ta kanalizační přípojka splňovala ty parametry, které má.
2: Říká mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Marek Siebert. Aby lidé dotaci dostali, musí se stihnout připojit do 30. listopadu. Pokud si s něčím neví rady, mohou se obrátit na investiční odbor města nebo na svůj osadní výbor. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Ke zraněným a nemocným lidem v příhraničí se Slovenskem se dostanou záchranáři rychleji. Moravskoslezská záchranná zdravotnická služba totiž bude více spolupracovat se svými slovenskými kolegy. Detaily zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Ostrava Natálie Janišková.
1: U prezidenta aktuálně čeká na podpis mezistátní smlouva, kterou už schválil parlament i sněmovna a umožní výjíždět českým záchranářům na Slovensko a slovenským záchranářům do Česka. Podle ředitele krajské záchranky Davida Holeše se aktuálně ladí provozní detaily.
2: To samotné ujednání, které řeší ty praktické části té dohody a spolupráce mezi jednotlivými kraji a jednotlivými operačními středisky, tak se teďka tvoří a ještě se k němu vyjadřuje slovenská strana.
1: Jde především o hory Beskydy a lokality jako Mosty u Jablunkova, Vysaláje, Bílá a tak dále. Nejbližší záchranářské základny, které do těchto oblastí výjíždí, jsou v Jablunkově, Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátě pod Radhoštěm, pokračuje ředitel David Holeš.
2: V těch příhraničních oblastech, kde obecně nežije tak velké množství obyvatel, ať už na naší nebo na slovenské straně, tak to pokrytí těmi zdravotnickými posádkami je přirozeně méně husté.
1: Jsou ale v horách místa, kam by se třeba záchranáři ze Slovenska dostali rychleji, protože mají stanoviště blíž než čeští kolegové. A právě to má umožnit mezistátní smlouva, aby se k lidem dostala co nejrychlejší pomoc, bez ohledu na to, jestli ke zraněnému nebo nemocnému člověku vyjedou čeští nebo slovenští záchranáři. Podle Davida Holeše jde při událostech nejvyšší naléhavosti především o čas.
2: To operační středisko, kterou tu oblast obsluhuje, ví, že tom tu nejbližší posádku nemá k dispozici, že to bude trvat delší časový úsek a ono v rámci té spolupráce a té dohody osloví to operační středisko té druhé strany. Tak je to de facto schváleno, výjíždí přes hranici, musí se řešit i pojištění posádek, musí se řešit postupy, musí se řešit legislativa.
1: Kdy přesně začne spolupráce fungovat, zatím ještě není jasné.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Lázně v Moravskoslezském kraji hlásí úbytek hostů z arabských zemí. Provozovatelé českých lázní kvůli válce na Blízkém východě přicházejí o stovky milionů korun a proto se teď po klientele ohlížejí jinde.
1: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové solance, což je náš přírodní léčivý zdroj. A tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
2: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka lázní Lenka Krotká, té klientely ubylo.
1: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
3: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60% v tomto období.
2: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
3: Ta situace je v tom specifická, že buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů. Těch věcí je víc.
2: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
3: Snažíme se taky o to, samozřejmě, to je jediná cesta a nejrychlejší cesta.
2: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá a lázně se budou muset více zaměřit na tuzemské klienty, kteří omezují lety do zahraničí. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. Yeah.

0: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji, jehož neodmyslitelnou součástí je také telefonát s meteorology. Za 10 minut bude 6 hodin a to je správný čas, abych zavolal do ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a vyspovídal meteoroložku Marii Glofákovou. Vítám vás ve vysílání, přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak řekněte nejdříve, jaká je aktuální situace s počasím v našem kraji?
1: Aktuálně je pořád velká oblačnost, ale od severozápadu už se začíná rozpouštět. Aktuálně například na Osobašsku už je spíš polojasno. Teploty se dnes vyšplhaly až na 14 stupňů Celsia. Vítr fouká už jenom slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
0: Jak bude dnes v noci a jak bude zítra?
1: V noci očekáváme, že ta oblačnost se rozpustí na většině území na nějaké polojasno nebo skoro jasno. Ráno se lokálně, hlavně v údolích, vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 stupni Celsia a lokálně se můžou vytvořit přízemní mrazíky. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Tak a řekla jste taky zítřek?
1: Zítřek ještě ne.
0: Ano, takže?
1: Začneme slunečnou oblohou, v průběhu dne oblačnosti přibyde. Lokálně, hlavně v jeseníkách, se mohou vyskytnout slabší přehánky, jinde je pravděpodobnost srážek minimální. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
0: Takové tedy bude úterý s datem 19. května. Co nabídnou další dny, jak bude ve středu a jak ve čtvrtek?
1: Bude se nadále oteplovat, ale jinak ten charakter počasí bude podobný jako úterý. Začneme slunečnou oblohou, ráno s ojedinělými mlhami, postupně očekáváme přibývání oblačnosti a lokálně se můžou vyskytnout přehánky, které by ve středu mohlo být o něco více. Nejnižší noční teploty se budou ve středu pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Čtvrtek bude podobný, ráno slunečno, v průběhu dne přibývání oblačnosti, výjimečně se můžou vyskytnout přehánky, ve čtvrtek i bouřka. Nejnižší noční teploty budou o něco vyšší, mezi 10 až 6 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 19 až 23 stupni Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně trošku zesílí na mírný severozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. V pátek očekáváme začátek slunečna, v průběhu dne přibývání oblačnosti, a už by to mělo být jen výjimečně s nějakou slabou přehánkou.
0: Říká meteoroložka Marie Glofáková. Moc vám děkujeme za aktuální předpověď počasí, přejeme hezký zbytek dne a těšíme se příště na slyšenou.
1: Hezký den na slyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

A na závěr pořadu Den v kraji ještě pozvánka na zítřejší vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pozveme vás mimo jiné mezi vědce, přesněji řečeno na Vysokou školu báňskou, kde zkoušejí unikátní způsob, jak využít odpadní polystyren třeba při výrobě léků. Navštívíme také dřevěnky na Borku, které byly v minulosti domovem dělníků třineckých železáren, a vypravíme se i po stopách kamenných lvů, které zdobily dnes schátralou budovu v sousedství domu módy Ostravica. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dobrovolní hasiči z Ostravy mají lepší vybavení. Dnes převzali 4 nové cisterny. Prezident Pavel přijal na Hradě vicepremiéra Havlíčka. Probírali hlavně hospodářskou strategii. Muzeum Oderska uspělo v soutěži Gloria Musealis. Zítra bude slunečno s teplotami do 20 stupňů Celsia. Hezký podvečer přeje u zpráv Lenka Blažejová. Čtyři jednotky dobrovolných hasičů ze slezské části Ostravy mají nově k dispozici moderní cisternové stříkačky. Polovinu nákladů zaplatilo město, o druhou polovinu se podělilo ministerstvo vnitra, hejtmanství a profesionální hasiči. Podle náměstka ředitele moravskoslezských hasičů Jiřího Němčíka je pro ně spolupráce s kolegy z dobrovolných sborů klíčová.
4: Není to jenom u těch velkých mimořádných událostí typu vodník, ale to skutečně u širokého spektra dalších běžnějších mimořádných událostí a nedokážeme si představit toto řešení bez podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů.
3: Hospodářská strategie vlády anebo plány na zestátnění energetické společnosti ČEZ. To byla hlavní témata odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Více schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Havlíček po jednání ale řekl, že s Pavlem řešili třeba to, že největší hrozba je v současné době inflace.
5: Takže jsem ukázal, jakým způsobem bojujeme proti inflaci, že ji držíme na poměrně nízké úrovni právě díky včasným zásahům v oblasti energetiky, zejména tedy ukončení zelené daně, takzvaného POZE, obnovitelné zdroje a současně skrze včasného zásahu do marží, zastropování marží v rámci čerpadlářů pohonných hmot.
3: Ex-poslanec Dominik Feri není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho dnes odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Feri sundal bez souhlasu dívky kondom, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, říká soudce Marek Bodlák.
6: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše bych ho označil za sebestředné, sobecké, tak to samozřejmě ještě není trestné.
3: Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání. Feri vinu dlouhodobě odmítá. Aktuálně si odpikává 3letý trest vězení za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Muzeum Oderska vyhrálo v soutěži Gloria Musealis v kategorii muzejní publikace roku 2025. Porota ocenila rozsáhlou monografii nazvanou Odry, první město na Malé řece. Autoři v knize zachycují dějiny města od středověku až do konce 20. století. Historici Adam Hubáček, Hana Komárková, Zdeněk Orlita a Martin Vitko publikaci připravovali přes 3 roky.
2: Počasí.
3: V noci bude v našem kraji polojasno až skoro jasno, postupně ráno mlhy, nejnižší teploty 6 až 2 stupně, místy i přízemní mráz. Přes den zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v jeseníkách četnější, nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 za Bohumínem ve směru na Ostravu u Antošovic došlo k hromadné nehodě 3 osobních aut. Provoz je tam teď omezený, takže projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na pondělní podvečerní vysílání Českého rozhlasu Ostrava po 18. hodině pokračuje tradiční ostravskou rozhlasovou rodinkou, tedy půlhodinkou, kterou vyplníte vy, milí posluchači, vašimi písničkami na přání. Dnes vás u ní zdraví a vítá Vítek Goršanov. Jak to bude vypadat? A ta první písnička od kapely Činasky bude všem Natašám a všem vám, kdo dnes slavíte narozeniny, přejeme vše nejlepší. Ta druhá bude z pošty, tedy e-mailem, a pak už budete telefonovat na linku 59 611 22 66. Tak přeji dobrý výběr a hezký poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A před námi je první a jediné písemné přání dnešní ostravské rozhlasové rodinky. Dobrý den, prosíme o zahrání písně od Karla Gotta pro paní Milušku Hutníkovou k jejím 80. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. To jí přejí sourozenci Hana, Elí, Pepek a Jarda.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tak až do 6:30 teď můžete telefonovat na linku 59 611 22 66 a potěšit někoho hezkou písničkou v pořadu Ostravská rozhlasová rodinka. Jako první zavolala paní Anička z Polomy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku sobě pro radost a sestře a bratrovi do Opavy. Děkuji.
1: Nepůjdeme domů až ráno, paní Aničko, tak se jmenuje směs písniček od České švitorky a vy se mějte hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Já na telefonu paní Maruška. Pěkné pozdní odpoledne. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Elišce s pejskem Argoškem. Argoškovi přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Věrce z Výsku s přítelem Petrem a Hance z Výsku. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a všem, kdo jde na komu zahrát.
1: Tak to je krásné od vás, paní Maruško, že tak hezky myslíte na všechny posluchače. Marcel z Možek je připravený, jak jste si přála písnička Nezacházej slunce. Mějte se hezky a budeme se těšit příště.
2: Vy taky, naschle.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A do pondělní ostravské rozhlasové rodinky se dovolala také paní Eliška. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vitku, zdravíme vás Argoškem z Fulneku. Zdravím celý Český rozhlas Ostrava, který jsem si prošla celý v sobotu, bylo to skvělé. Takže děkuju písničku Marušce dneska, co mi poslala. A jinak bych chtěla písničku poslat všem, které vždycky jmenuju, protože není moc času, takže nebudu jmenovat. Neurazte se, je to pro vás, pro všechny. Navíc ještě pro paní Aničku z Hati a pro manžela Čerchovi z Poruby a pro všechny nové známé, které jsem zase poznala v rozhlase a pro všechny opuštěné lidi, kterým teda nikdo nezahraje nebo nemůže zahrát. A je písnička za odměnu i pro vás, pane Vitku, a děkuju za vybrání této písničky a opatrujte se.
2: Díky moc, také se mějte hezky. Jižani jsou připraveni, hezký podvečer do Fulneku přejeme, paní Eliško.
3: Děkuji, naslyšenou.

Jižani ukončili pondělní ostravskou rozhlasovou rodinku. Bude 6:30 a to znamená, že se už za chvilku přiblíží pořad Muzikanti hrajte. Dnes v něm uslyšíte lidové písně z oblasti Horského Lašska, Hanáckého Slovácka a také z Valašska. Těší se na vás můj kolega Zdeněk Toffel. Já se loučím a přeji krásný zbytek pondělního večera s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Noziganti, hrajte. Chvíle s vidovou písní.
1: Příjemný májový, láskyplný podvečer vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajete zazní lirická píseň z Valašska Májíček, májíček, kterou zaspívají Jarmila

Z Valašska se vydáme za písní s májovou tematikou na hanácké Slovácko, rovno do Krumlíře, odkud pochází píseň Tá krumlířská mája tenká. Zpívá mužský sbor cimbalové muziky Vonica s vedoucím Janem Zaviačičem. Na cimbál doprovází Jan Rokita Seny.

Z hanáckého Slovácka se vrátíme severněji na Valašsko. Cimbalová muzika Kašava ze Zlína s primášem Petrem Králem a zpěvačkou Lenkou Mrlinovou nám nabídnou v úpravě Antonína Bařinky táhlou píseň Stávaj náš Valašku. Najdete ji na CDčku Zahrajtyně zahraj, které bylo natočeno roku 2014 v našem hudebním studiu S1. A pijáckou z Valašska Šenkeříčku s Bohem buďte zaspívá také basista Dušan Strakoš. Cimbalová muzika Valašský vojvoda hraje s primášem Přemkem Verlíkem.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte, vysílaném pravidelně v tomto čase na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, se podíváme na horské Lašsko a lašsko-valašské pomezí. Z horské oblasti Lašska s přesahem na Kysuce pochází svatební píseň Oj mamičko moja, kterou upravil primář cimbalové muziky Ostravice Jiří Adámek. Zaspívá Marcela Šprcová za doprovodu cimbalové muziky Ostravice s Frýdku Místku. A v tanečním dvojáku z lašsko-valašského pomezí zaspívají Lukáš Mrkva, Tomáš Kalus a Zdeněk Tofel. Doslova pod nohy k tanci zahraje cimbalová muzika Valašský vojvoda.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme za lidovou písní k našim východním sousedům na Slovensko. Díky vydavatelství Slovenského rozhlasu v Bratislavě máme k dispozici výborné CDčko z mojej klenotnice. Mimo jiné představuje tvůrčí potenciál, ale i znalost slovenských etnoregionů našeho bývalého bratislavského rozhlasového kolegy a zakladatele Olunu, upravovatele a skladatele Ondreje Dema. Z kolekce výborných nahrávek vybíráme píseň ze západoslovenského Záhoří Sekule, Sekule. Zaspívají Bernadeta Hrebeňárová a Anton Gajdoš. A ve svížném tempu se ponesou písně z Hory Hroní z titulní Javoria Javoria, které zaspívá Ján Ambros, nejvýraznější představitel solového zpěvu na Hory Hroní. Jána Ambrose jsme viděli a slyšeli živě také u nás na památném koncertě 30 let sami a přece spolu ve studiu S1 dne 27. října roku 2023, tehdy s cymbálovou muzikou Frisch a Beskidským folklorním orchestrem. Nyní uvedené zpěváky doprovází orchester ludových nástrojů Slovenského rozhlasu v Bratislavě, vedený střídavě Miro Dudíkem a Ondrejem Molotou. Láskyplný májový večer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledne místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za Medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám, pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky, na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích Čenohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18.

0: zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přines kytaru, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak začala hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv. A začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes druhý kolo. S těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je, na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky. Takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, to psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A jim zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterými jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikdo jako, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplná náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogy ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a i možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není ono, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srdu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav pro ten seriál.
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou. Tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně... Ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy, byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce. Když, no, jako když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Spartan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kde jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajeme, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už se strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako, a tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou vždycky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes ten den tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat, ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
2: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
3: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
2: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
4: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
2: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
5: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
1: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
6: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2.
0: Počasí.
1: V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přeháňky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fišáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Hanson Cargill.

refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvu k nám, toho chlápka přeci dávno od někud znám. A díky řek mi, dal bych si čaj, marně čekám na tramvaj, jsem mokrý jak houba.

0: klidu tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka Blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on, pevně rozhodl.

Pavel Brimmer je jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek z Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Knyk kytara, Miloš Slezák styl kytara a banjo, Mirek Kroček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musíš jít, Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne vždy v půlhodinových intervalech a měly by fungovat od konce května. Upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

cvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramu tingle tanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

ledu. Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingletangl, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď ale upřímně, jo, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk. Děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když ono je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramo Tingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitr. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez
4: zábran. Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskoušej mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný. Aha. Teď hádejte, pane Rosta, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: Slytr se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo? Odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný, to je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam... tam tady celé, a co, Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl, potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy, a posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba, a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli, a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: Počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: To máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Se nedá spát.
2: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo
2: jste
3: spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té přecíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Sekat na trávu?
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně, no, dost,
3: toho
2: že jo?
3: Toho mejdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, to nemám dost mejdla.
2: V té předsíni, my jsme mívali, jestli si pamatujete, Lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstí. A pěstí. Proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž, nebo
2: laníže, no.
3: Ne, ale ono to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočenej a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, kde seženu TBC?
2: No tak, to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. Jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete?
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak, najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se z čista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení? Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
3: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči,

jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody, děsí mě však to, že nezvládám.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní Rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaje.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mě bylo přes 15,
0: ano,
1: tak začalo Mikroforum, Pozor zákrusa.
0: Přesně tak.
1: Jo, takový. No a teď teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána. A to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda český písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik Rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna, a potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky, no a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano, ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce.
0: Hmm.
1: A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, Janičko. Paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: s paní Marcel Vandrovou, anebo Morava Krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, nebo Jiřina Ostrá s babičkou.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
1: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
0: Ano, ano. A babička, jak byla v Lázní v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
1: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
0: A jak byl den otevření na Vinohradech, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a bylo tam hodně, a i Maruška Formáčková.
1: Ano, ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
0: A srdečně vás všechny zvu na 13. června, 14. června od já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu a 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
1: No to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju Františku a přeju krásnou dobrou noc.
0: Patru Jeničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
1: Doufám. Naslyšenou.
0: Já jezdím každý rok. Tak ahoj.
1: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako Na dlaně a neb historie z Černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kdy si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuju samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas Po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici transistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého transistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl transistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak
0: se zaposloucháte.
1: To zesílím. A taky na ČR2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct. A když mě uteče kousku z pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně,
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda. Technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasový maniak, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním.
0: Ano.
1: Jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem,
0: ano,
1: asi jeho hostem. Taková recese, že jo? A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové, takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak já jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markiza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř, tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale já jsem ji nechtěl, aby byla promáčena vodou, aby nevystydla, tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednolampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek. A teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli si dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, ještě rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Potom třeba Zákrutu,
0: ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál,
0: ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, Marka Čiháka,
0: ano.
1: Knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy, jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuju moc, paní Veroniko.
1: Ano. A ještě potom je v písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostavník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a je vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera,
0: ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: je, to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád, dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase, děkuju.
1: Teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teď jsem jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků a hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání. Milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julče napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer, pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. A ano. Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dále. Pamatuju začátky pořadů Mikroforum, Houpačky a tak dále. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry, Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, je na kazetách, jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, no, teď to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná. A jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejistě, to bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehledě k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i dneska jsou i soukromí stanice, že jo, těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty, hlavně teda kvalitu toho signálu. Mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různý krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto rozumím, pane Ivane, rozumím. A to je, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, netroufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, cvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno.

0: až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je to, no samozřejmě, rozhlas Brno.
1: Ano. A takže jste věrný posluchač, ano, ano.
0: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna, tak aby se to náhodou nevýchalo.
1: Pane Hinko, to by měli kolegové velkou radost, ano.
0: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem. A je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
1: Tak štěstí, pane Hinku, tak to mám rado za vás. Protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
0: Je to pravda, že ne vždycky. Je taky je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se jako to, co se poštěstilo opravdu stále u mě rozhlasový pánbůh.
1: moc děkuji, Hinku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano.
0: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
1: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
0: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
1: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi je ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, Jak se máte, Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom? Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Odhajají přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry Skladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí. To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky?
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl

0: kamarád našeho taťky krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce noční linky, napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do noční linky. Můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina. A já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas, jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školu. Teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou, je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky, hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali, jakože spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovým roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, kultivátoři. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, jako klasickému Tesle, a tam si ladil svou Evropu.
0: Aha.
1: Když si to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou nám tak utáž byl a tak jako matka měla nádobí, takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt něco jako vyzvídal. A pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl přeladit. A ono se ozvalo právě to
0: změna. Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musel na to dávat pozor. No, no tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějovice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc, aby se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český rozhlas České Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
0: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe? To by byla hloupost.
1: Poslouchám taky vás noční rinku, každý den poslouchám noční rinku, pak teprve odcházím spát občas se dovolám, no, když si něco říct.

0: Je to úžasný pořad, tahle noční linka, a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
1: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala: dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio, a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili. Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několikahodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. Dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali čili na pokračování.
0: Aha.
1: Pravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, a žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný, takže jako docela pěkný věci. A tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl den otevřený dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. Ano, bohužel samozřejmě po těch víc jak 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, 4 šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa, prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka v těch 90. letech, tak se potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té stupnici, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já jsem
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? Já jsem se to nemůžu nějak hodit. On říkal, není to špatný, ale ještě si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny jo. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo soukromé, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím stolem, to je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ty staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je zahý, ale těch archivech jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říjte o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, předně otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den.
1: Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká. Bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá spod Krkonoší? To se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
2: Dobrý večer.
1: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
2: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jen si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteora, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
1: ano.
2: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a Bratřičku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se. Ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky v souřenici jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
1: Tedy dabové, ano.
2: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu na dvojku.
1: Na dvojku, ano.
2: Nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko povotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
1: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční ligy. Ano.
2: Karel, to je
1: myslíte Karel Sladký?
2: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, když jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
1: Ano.
2: Jak člověk potně a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
1: Fantazii, ano.
2: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili. Že člověk všechno si uměl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi. Poprvé to nebylo barevný. A za druhý to bylo sotva vidět. To byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře. A ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
1: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
2: Minul jsem mluvil taky s váma. Je to
1: ano, dobrý. Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
2: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
1: Ano, ano.
2: Úplně. A my jsme měli pěkný tablo v Pardubicích, že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohl si vybrat studenta.
1: Mm-hmm.
2: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
1: myslíte Boris Kapitánčík?
2: Kapitánčík, ano.
1: Moc děkuju, pane Miloslave, dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Jsem rád, že se vás ještě...

0: že jsem vás poznal hned.
1: Taky, taky, děkuju.
0: A tak jsem si říkal, to je znamení, že musím zkusit zavolat.
1: Tak fajn, tak to jsem moc ráda, naslyšenou. K panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, vás Jano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojena s tím českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějak v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky. A si vzpomínám i na rosičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější? Českém rozhlasem, spojení s Českým rozhlasem. Mě bylo 17 roku a přijala jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil. A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci a on mě prostě zbudil. A říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak, jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Že jo? Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mě bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu. A kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala. Bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám. Ale fakt je, že český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, ne, že mi tam něco zapítalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju samozřejmě, jak potřebuju. Nemám DAF, ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky Český rozhlas vlastně a prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To už je to problematický. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, tak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano. Za ty roky už se známe. Ano.
1: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
0: Tak hezká, tak hezká. Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala: Dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde se musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby a pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřelo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky kupředu levá, kupředu levá, zpátky ni krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.
2: Bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu, no a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, bylo by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Ťuknu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víte?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ano. Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: Sona. A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takový byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotní. Každá s jiným.
3: No,
6: to zase.
3: Cože, v obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, viď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivoška říká, já ji chci hodně a pán, no jasně, dej mi 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: Má první láska se dnes vdává,

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu k toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval po tobě.

0: Adam.
1: Dobrý den.
2: Můj syn Henry.
0: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
3: Těší mě, madam, slečno.
0: Taky mě těší. Jak pak se máte?
3: Vy jste mi nějak povědomá.
0: Ale.
3: No ano, nemám páru odchud, ale... Váš hlas znám.
0: Ano.
3: Řekněte Kulíba.
0: Kulíba.
3: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
2: No, teda. Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
0: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
3: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
1: Ne, to bude nejspíš omyl.
3: Vlastně máte pravdu.
1: Já.
0: Plukovník Pickering.
4: Dobrý den, paní Higginsová.
2: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
4: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
3: Ne, přerušili nás.
2: Henry, už je toho dost.
0: Překážíme?
2: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
3: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
2: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
3: Vážně, promiň.
0: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
3: Proboha, jen to ne.
1: Ale proč?
3: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
0: Bylo by to tak strašně cynické.
3: Cynické? Zprosté by to bylo.
0: Slečna Doolittleová.
5: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
2: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
1: Děkuju, maminko.
4: Dobrý den, slečna Doolittleová.
5: Och, vy zde, plukovníku.
6: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová.
5: Těší mě, madam.
6: Moje dcera Klára.
5: Těší mě.
6: Můj syn Freddy.
5: Těší mě.
1: Určitě jsem už měl to potěšení.
5: Skutečně?
3: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
4: Máte pravdu.
3: Zatraceno, práce.
2: Henry, prosím tě.
4: Pardon.
2: Co říkáte? Bude pršet?
5: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
1: Pardon.
6: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
5: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
2: Sejmuli?
5: Do to vám Bůh řek, proč by na křipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
3: Bože můj.
5: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
0: Sejmul? Co to znamená?
4: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
6: Srdci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
5: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
2: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
3: To už je ale hodin.
5: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
2: Naschledanou.
6: Bylo mi potěšením, slečno.
0: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
5: Naschledanou, pane plukovníku.
4: Naschledanou, slečno Doolittleová.
1: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří i Ivy Enžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi dal z kabáty hříšnou ves. A Ivu Enžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v dal z kabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z dalskabátu!

0: nebudu křtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
1: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
2: Ta vymajzla, jak pomejdle.
3: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
0: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
3: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
0: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
3: Každá by byla, kdyby se nebála.
0: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Jenom tě čukni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla ta? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? Ah, to by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. A justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpál dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se ze sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky. No vím, to máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a sedají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne.
3: Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
3: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
3: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
3: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
3: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
3: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
3: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
3: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nemého. Marš do pece a buď tam stícha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase Jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že můj, jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obrace, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
3: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo.
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, no, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli ano? Zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ano? Ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: Ano. A tady mám fotografii ano. Té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já
3: no,
4: nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledáno.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na sobotka.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.